0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie 6.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2. We were staring down disaster.

Vyvez z Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a velkým bazénem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie 6.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: something I want to talk about.
1: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
2: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
3: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
4: It just makes you sound a little very crazy.
3: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice.

0: Tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Haló, Lenka.
0: Dobrý den, tady je mrážek ústředná. Helejte se, já jsem četl váš inzerát anoncí.
2: A chcete se nějak domluvit na něčem, nebo?
0: Já jsem jenom vy jste taková ta šlapka, že jo?
2: No šlapka nejsem, no tak poskytuju ty služby, tak to...
0: Helejte se, já bych se s váma rád dohodnul, jako že byste šla dělat něco pořádného.
2: No to... Co tím jako myslíte? To je...
0: No jako, že byste třeba šla dělat do samoobsluhy, jako prodavačku za 2,5.
2: Proč bych to dělala? Já jsem si to vybrala svobodně, tuhle tu práci. A jako
0: já to chápu, vyhovuje. Paninko, ale rozumíte, to je
2: já
0: prostě prasárny a práce žádná pořádná.
2: Za pár tisíc.
0: A když nechcete dělat prodavačku, tak můžete dělat sestřičku v nemocnici. Tady koukám, že máte zkušenosti, prostě tady klinický vybavení máte.
2: Hele, přijdeš dědo nebo ne?
0: No já vás chci předělat, slečno.
2: Ale já jsem vám už jasně řekla, že nemám zájem o jinou práci. Já prostě nechci dělat žádnou zdravotní sestřičku nebo prodavačku nebo
0: no,
2: co.
0: No a navíc jste tady ze severomoravského kraje, jak tady jsme.
2: Ale přijď si radši zapíšat a nekecej.

Vyvez z Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a velkým bazénem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Ano.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušená. Prosím vás, to je pan Bílek?
3: Ano.
0: Helejte se, já vám volám z jedné firmy, která se zabývá udělením titulů. Prosím vás, každý rok se odehrává v Lucembursku loterie.
3: No a?
0: A v rámci té loterie prostě jaksi šlechtici z celé Evropy, respektive z celého světa, vždycky vyberou jako jedno nebo dva lidi z rozvojových států, nějaký chudáky, kterým udělují šlechtický titul.
3: No a?
0: No a vy jste byl vybrán podle telefonního seznamu.
3: No.
0: Čili můžete s hrdostí používat předponu D před příjmením.
3: D? No.
0: D, jako je Defines nebo De Agostini, tak vy budete mít taky předložku D.
3: Dobře, dobře.
0: A jak se jmenujete, prosím vás?
3: No, Bílek.
0: A když to uděláte i s titulem, tak jste?
3: Je to oddělený, je to tak.
0: Čili jak byste to oddělil?
3: Alois D. Bílek. A...
0: Ano, gratuluju a přeju vám hodně úspěchů s tím jménem. Naschledanou.
3: Děkuji.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky. Evropa 2.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: 10 vteřin do 6. 5, 4, 3, 2, 1. 6:00 1. června 2026. Je to tak. Katka Říhová.
1: Dobré ráno. Přes jižní Čechy se včera přehnala vlna bouřek. Hasiči napočítali od 2. do 5. hodiny odpoledne přes 200 výjezdů. Většinou se jednalo o popadané stromy přes cesty, ale i na dům nebo chatu. V několika případech čerpali vodu ze sklepů, bouřky přerušovaly i dodávky elektřiny. Kolem 9. večer bylo ještě přibližně 1800 domácností bez elektřiny.
0: No jo. It's Rainy Man.
2: Ranní show.
3: Let's go!
2: Evropy 2.
4: Weather girl, and have we got news for you?
5: You better listen.

0: Katka právě zjistila, že skupina, která zpívá tuhle písničku, se jmenuje Weather Girls. Neboli, oni se fakt jmenovali Weather Girls. Neboli Rosničky vlastně.
1: Rosničky, to je dobrý.
0: To jsi byla ty. No. Ty bys mohla být s nima. No. It's raining, man. Poslední refrén jako první song nové ranní show. Nový týden, nový měsíc. A všichni.

0: Prší třeba teď ještě někde?
1: No, třeba v Praze.
0: V Praze neprší už.
1: Jo.
0: Já jel 10 minut potom, už neprší.
1: Aha.
0: Haló? Haló? Jak kde samozřejmě, jak kde? Po dešťových zprávách pokračujeme.
1: Prší skoro na celém území Čech. Fakt? Teď na to koukám.
0: Bože.
1: Skoro všude.
0: Ranní show, dobré ráno. Niž?
1: Nejvíc na severu Čech, teda.
0: Volá někdo ze severu. Má zaplavený telefon, nemůže...
1: Ty jo, tam teda bruto.
0: Haló, prší u vás.
2: Dobré ráno, já vás zdravím od Veltrus a hlásím déšť.
0: Veltrusy, tyjo. To se fakt jmenuje. Nějaký město Veltrusy, to je dobrý.
2: Ano, a vy jste... jako velké trusy.
0: A vy jste slavní, ne? Veltrusy něčím.
2: Zámkem.
0: Zámkem, jasně, zámek Veltrusy. A teďka je celý mokrej.
2: Určitě, dokonce je i povodňovej, tak doufám, že už to znova nepřijde.
0: Povodňovej, jo? Jako v minulosti nebo teď?
2: V minulosti, dvakrát.
0: Fakt jo, vás doma je to zatopilo.
2: Je tomu tak.
0: Je tomu tak, děkujeme. Tak to byly Veltrusy, ahoj slečno, papa.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: No.
0: Prší všude. Dál ještě něco? Nebo dobrý?
1: Jako, co myslíš, jako ohledně deště?
0: Obecně zprávy.
1: Obecně zprávy, tak máme.
0: Tak pojď.
1: Řidiči čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. No a teď se vydáme za Zuzkou.
3: V Terezíně začne oprava střech dvou objektů, které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlédnou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálů, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Sex ve městě nějakej ve zprávách?
1: Jo.
0: Byl o víkendu? U tebe?
1: Určitě někde, jo.
0: Sex na vsi?
1: Říkám, určitě někde, jo. Tak to ti stačí jako odpověď, jo. Nebo ne? Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále Grand Slamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou 11 Andreje Rubliova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Joa Fonseku, který ve třetím kole vyřadil Novaka Djokoviče.
0: Takže Menšík vytenisoval.
1: Jo.
0: Celou soupeře. Doprava.
1: Nehoda na D5 směrem z Prahy do Plzně za sjezdem na Králův dvůr na 23,5 kilometru narazilo auto do svodidel.
0: Můžu nabídnout v Praze u Anděla, jak jsou dívčí domovy, ano. Normálně Uber.
1: Ženské domovy.
0: Ženské domovy. Ne Uber vlastně, Bolt. Bolt napálil stojící řadu aut. Zaparkovaný auta u pivovaru a nevím, co dělal.
1: A jak je napálil? Jako?
0: No normálně oni tam stáli a nějak je napálil, protože byli jako když nějakou stavebnici do ní nabouráš autíčkem a oni se všechna ta auta jako poposouvala.
1: Jo, a pak na ně křičel, ha, napálil.
0: No ale fakt, no to bylo jako, že víš, teď ty majitelé těch aut přijdou, že bojí, teď jedno prostě na chodníku, teď to jedno stačilo do druhého, do třetího, i domino.
1: No.
0: Bylo to takový zajímavý. Déšť. Je to déšť.
1: Jakože co je déšť?
0: No to je mokrem.
1: Myslíš?
0: No určitě.
1: Kdo jim to ujelo? Takhle, dneska máte velkou jistotu, že všichni pojedou do práce.
0: Autem, no.
1: Autem.
0: Jo. Takže doprava bude výborná dneska, vynikající.
1: Jo. No.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: A to mi řekni, nový měsíc, takže jako květen máme za sebou a...
1: Konkrétně tedy, dnes ráno a dopoledne počítejme ještě s velkou oblačností, oblačným až zataženým nebem a na většině území bude pršet. Odpoledne začne ale srážek i oblaků ubývat, zejména v Čechách. I když na jihu a jihozápadě Čech jsou ještě přehánky a ojedinělé bouřky pravděpodobné i během odpoledne. Během večera pak přestane pršet na celém území. Nejvyšší teploty dnes 18 až 22 stupňů.
0: Ranní show začala. Europa 2 for Rock and Europol. You're listening.
4: Evropa 2. Evropa 2. Stay tuned. Maximum.

0: 6 hodin 11 minut. Tedy ráno 1. června. Pondělí. Vysvětlím aktuální situaci ve studiu. Moderátor ranní show, jeden z moderátorů ranní show, Leoš Mareš, neví, jak dopad včera hokej v finále. Neví to, protože tyhle ty hokeje, které jsou prostě od 8:30 večer, to je prostě konec. Mm. Jo? Takže nevím to. Ale mám tady ve studiu lidi, kteří to ví, a zahrajeme si takovou hru, že možná to neví i další lidi, protože třeba šli spát, jo, a ráno se nepodívali na internet, jako třeba já. Mm-hmm. Takže třeba David Jordán, tady náš teenager z generace Z, ten samozřejmě se na to díval a ponocoval. Davide.
1: Dobré ráno. Krásné dobré ráno.
0: Takže Davide. Takže, já se teda přiznám, že já jsem byl se synem na večeři včera, jo, a tam někdo řval gol, jo, někdo tam řval gol a já, je gol. Tak jsem se podíval na Live Sport a zjistil jsem, že Finové dali gol, jo, a pak jsem na to koukal asi za 10 minut a zjistil jsem, že to je 0-0. Mm-hmm. Tak to mě zaskočilo. Říkám si, tyjo, tak proč řvali gól, když je to 0-0? A ukázalo se, že to byl nějaký odvolaný gól, neuznaný.
1: Jo, jo, oni ho neuznali, toho góla.
0: Neuznali. Ale pak nějaký gól asi uznali.
1: Pak gól uznali.
0: Komu?
1: Finům a v prodloužení. Bylo to 0-0, 3 třetiny, 0-0.
0: Počkej,
1: a pak v prodloužení.
0: Finále 0-0.
1: Finále 0-0 a pak
2: je to vůbec jako nějak historicky zaznamenaný, bylo někdy nějaký 0-0, finále, který skončilo 0-0.
0: To finále skončilo 0-0?
1: Bylo, ano, finále skončilo 0-0.
0: A podle tam zvali gól a to ne, tak ještě tak, takže to bylo dramatický teda.
1: Bylo to velmi dramatický.
0: 0-0.
1: A ta zajímavost je, Švýcaři teď byli 3 roky po sobě ve finále. Prohráli, začalo to v Praze, kdy prohráli, minulý rok ve Stockholmu taky s domácíma, se Švédama prohráli. S Amerikou, pardon.
0: A teď do třetice.
1: A do třetice prostě to.
0: A ještě ke všemu doma.
1: Ještě doma.
0: Takže zase prohráli Švýcaři.
1: Už by se to mohli vykašlat. Jako, no.
0: Chudáci.
1: No, tak
2: třikrát, a bylo to těsný teda. No.
0: Třikrát finále 3 prohry, jo, Švýcaři.
1: A oni tyčky tam padly, no.
0: A oni nějak vyhráli všechny zápasy na tom turnaji, ne?
1: Bude pro ani jeden zápas, no.
0: Všechno vyhráli.
1: Všechno vyhráli, všechny smetli prostě ze stolu a pak.
0: A vlastně neprohráli ani v tom finále, jo.
1: Ani
0: v tom prodloužení.
1: To tam padlo, tak aby se už na to vykašlali.
0: Že Finové jsou mistři.
1: Finové jsou mistři, po 4 letech, po 5.
0: Tak to bylo vyčerpávající.
2: To je zajímavý.
0: No tak jsme to museli jako dojet, to jasný. Nějak první vstup. Ranní show, hezky. No, Davide.
1: No ještě to bronzový překvapení, jestli víte, to nevíte, co se stalo o bronz.
0: Jo, že nějak Kanada prohrála.
1: No, že Kanada prohrála, a Norové jsou bronzový, že jo?
0: No jo, ale
1: to je možná lepší, než to finále.
0: Upřímně, jakože.
1: Bylo
0: to třetí místo, to je takový nešťastný jakoby zápas, tam jsou smutní všichni, takže to už jako tam nastupují s tím, že už koukají na hodinky, kdy jim to letí.
1: Už chtějí domů, no. A chudáci Kanaděni to mají hodně dlouho domů.
0: To se nepočítá vůbec už, to už se vůbec nepočítá.
1: Tak já to myslím tím Norům, že to je pro ně prostě národní úspěch, že jo? Dlouho neměli placku.
2: Vás si měli pozvat do televize. Hele,
0: Davide,
2: na komentování, to by mě bavilo.
0: Davide, to je jako kdybyste usiloval o to vysílat na Evropě 2, jo, v semifinále. Prohrál jste a šel jste vysílat na nějaký jiný rádio, nebudeme jmenovat, jo. A tam byste prostě jako by si zavysílal, než půjdete domů, tak taky byste si nedával záležet už.
1: Krásně řečeno, děkuji.
0: Teď ještě přemýšlím, jaký rádio bychom zvolili, ale není
2: jakýkoliv.
0: To důležité. Jakýkoliv.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, tady Svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Katka Říhová je tady zasloužilá matka.
2: Neblb mě, jak se to stalo?
1: Stalo se to samozřejmě.
2: No to se stává.
1: Je tady jako za matky.
2: Jistě.
1: Dneska je Mezinárodní den dětí.
2: Jú.
1: Můžeme si říct něco k tobě jako buď k otci, nebo k dítěti.
2: Čemukoliv můžeme, tak, samozřejmě.
1: A můžeš na Katku, která samozřejmě...
2: Můžu na ní?
3: Já nasávám veškeré rodičovské rady.
1: Zajímá tě jako matku? V něčem Jakub Kohák?
2: Schválně.
1: Jaká otázka se by tě zajímala?
2: Jak, možná, jak vysoký jsem schopen platit výživný?
3: Možná.

0: Petku? Takovou foukačku.
1: A ty děti. No. A dítě nechce jí půjčit.
0: Ono on napřed stojí v té postýlce a ty jak začneš dát u hadů to je naopak. Oni jsou v koši a vylezou nahoru. U dětí to je zajímavý opačný efekt. Oni zalezou a usnou.
1: Mm-hmm. No nevím. Myslím, že to má stejný ne? efekt právě. Že vylezou a chtějí půjčit tu píšťalku.
0: No tak potom samozřejmě jsou to nějaké třeba zajímavé pořady v televizi.
2: Mm-hmm. Jo. Takže uspává něco, co televize. Uspí,
0: jako na mě to funguje.
1: Chápu.
0: Třeba skoky na lyžích jsou báječný. Nebo je skvělý motokros. Když odstartujou, nabijou si držky a pak se jede dál a furt kroužej a to bahno stříká, tyva, to se spí, bože. No počkej, Tour de France, ježišmarja. Miluju Tour de France, když třeba prší, jo. To je nejlepší normálně pořád na spaní, když mají třeba před sebou 190 kilometrů. A utíká to tak pomalu. Bože, to se chrní.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
6: Blue!
8: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
15: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
14: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
15: Co si vezmu na sebe?
14: Zalando.
16: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
19: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
3: Co je?
19: Co je?
3: Je Scary Movie v kině.
19: Jsme zpátky!
3: Horory všech zemí.

0: Nebojte se, přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
1: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
0: Scary Movie.
2: Proč jen trochu?
0: S dabingem i titulky v kinech od 4. června.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: 6.28, posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak jak se ti dneska spalo?
1: Cože?
0: Jak se ti spalo dneska?
1: Dneska?
0: Když bylo vlhko.
1: Blbě.
0: Ty si totiž, asi možná by si mohla rozvést téma, před chvilkou jsme řešili s Jakubem Kohákem problémy s uspáváním dětí. Včera, jak dlouho se uspávalo?
1: Včera dvě hoďky.
0: Dvě hoďky.
1: Ale to je prostě vždycky ten moment, když odjíždíš, my jsme byli na dětské oslavě a odjížděli jsme v 6 a jakmile ty děti vytuhnou v autě mezi 6 a 7, tak prostě potom mají párty do 11 do večera, no. Víme to, ale přesto...
0: A jaký máte teda triky na uspávání?
1: Žádný. Jo, takhle, možná mám jeden trik. Masáž nohou je to.
0: Ježiš, to,
1: no,
0: to
1: roční miminko, prostě ono vždycky zvedne ty chňapičky a chce masírovat nohy, no.
0: Chňapičky, bobo.
1: Jinak ale jsme bezradní, stejně jako všichni ostatní rodiče. Prostě to peklo, 2 hodiny, tam ty děti skáčou ti po hlavě, no. A ty už sám, už jsi 3x usnul a pak se zase zbudíš a oni furt jedou.
0: Takže jsi dobrá.
1: Perfektní.
0: Já jsem byl se synem, tomu je teda 20, takže ten už spí jako dobře.
1: Jo.
0: Nebo nevím vlastně.
1: Jak ho uspáváš?
0: Nevím. Byli jsme včera v kině a pak jsem jel domů a bal jsem si nějaký věci a šel jsem spát v 2:30.
1: Co?
0: 1:35. Jsem uleh.
1: Fuj.
0: A normálně jsem měl nějaký myšlenky, hlavy, tohleto. A,
1: ty jsi měl myšlenky?
0: Ale příjemný, vymýšlel jsem prostě věci. 3:05 jsem ještě viděl budík.
1: Ty kráso.
0: 3:05 a 4:50 mám budíka. Říkám si, hodina, 3/4, není to moc. Ale hele, teď jsem tady s váma. Dal jsem si kafíčko, David přijel s kafíčko a super.
1: Ale no, super. Povíme jako, si za 2 hodky.
0: No, ale když to srovnám s tebou, tak ty jsi to měl horší teda. Ještě můžeme poprosit lidi, třeba nám řeknou nějaký trik na uspávání lidí. Plyn, zkoušeli jste plyn?
1: Ne.
0: To by podle mě pomohlo.
1: My nemáme plynovou troubu, bohužel.
0: Tak takový ten, jak se dává, když unášíš lidi. Takový to, jak...
1: Chloroform.
0: No, napustíš kapesníkem chloroform.
1: Ježiš, to by bylo rychlý, to by bylo dobrý.
0: No, jestli by to teda, ale třeba by to odpružili ty vaše děti. Ranní show, dobré ráno, halo.
2: Dobré ráno.
0: Tak co?
2: No, volám, už je ten den dětí.
0: Že den dětí. A ty voláš, že je den dětí, to je hezký.
2: Ne.
0: Tak jo.
2: Tak k tomu uspávání, tak mám kouradu děti pořádně utahat.
0: Utahat děti.
2: A rovnou bych vás chtěl pozvat na trénink neposledních dráčků.
0: Cože? Cože trénink co? Vy jste nějaký
2: kuchyl. Neposledních dráčků.
0: To zní úplně
1: neposledních
0: hrozně.
1: Dráčků.
2: Přesně.
0: Trénink neposledních dráčků, Ježíš Maria.
1: Ty se u toho natáčíš, nebo ty dráčky?
0: Hele, jsi oblečený teďka, co nám voláš.
2: Ano.
0: Tak nám to řekni, trénink neposledních dráčků, co to je?
2: Cvičení s malýma dětma.
0: Cvičení s malýma dětma.
2: Ale
0: je to milé.
2: S rodičima samozřejmě.
0: To je pan trenér, to je pan trenér.
2: Doprovodu s rodičima.
0: A ty je utaháš a oni pak spí.
2: Mělo by to fungovat.
0: No ale nesmí vytuhnout v tom autě, to je prostě, to je ten game changer.
1: Jo.
0: Tak děkujeme za radu, trénink malých dráčků, proč ne?
3: Show Evropy 2.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Chtěl bych si teďka postěžovat na bulvár.
1: No, tak to jsem jedno velký ucho.
0: Jsi jedno velký ucho.
1: Co z toho švédského stolu vybereš?
0: Je to titulka dnešního Blesku. Já přečtu ten titulek. A vlastně to není taková kritika, jako nějaká jakože tvrdá, spíš takové zamyšlení nad jistou necitlivostí a netaktem. Je tady fotka na titulu překrásné moderátorky Petry Svoboda. Ty znáš, to je kolegyně z Novy.
1: Ano.
0: A je tady napsáno. 2 roky po tragickém skonu manžela, jo, to je podtitulek, a hlavní titulek je moderátorka Petra Svoboda, nový chlap. To je tak ošklivé slovo, to chlap. Vy to jako holky nevnímáte tak jako já, viď? Já jsem nějaký asi citlivý na to slovo chlap. Přijde mi to
1: máš
0: tak...
1: Máš novýho chlapa.
0: Tak
1: je.
0: Necitlivý, prostě jakože víme, co se stalo a teď jako najednou nový chlap.
1: Máš novýho chlapa je podle mě pejorativní spíš vůči těm chlapům.
0: Fakt? Mně to přijde taky jako, že nový chlap, jako kdyby... Já to ani nechci říkat. No a teď ještě zamyšlení, jo. Pak si otevřeš ten, jakoby vevnitř ten článek, jo, a tam je zase Petra Svoboda, a pozor, Petra Svoboda 2 roky po smrti manžela, 38 mimochodem, a pozor, velký titulek vevnitř je už, typni si.
1: Fotka s novým chlapem.
0: Ne, titulek, jak zní titulek?
1: Nevím.
0: Je jiný samozřejmě.
1: Je smířlivější.
0: No je smířlivější, protože vevnitř ten článek dělal ten redaktor, který to psal.
1: Jo.
0: Takže článek se jmenuje Nová láska.
1: Jo.
0: Jenže ten titulek na vlastně první straně dělá někdo jiný.
1: To jsou takzvaní titulkáři.
0: Takzvaní titulkáři, nebo šéfové vysílání, nebo šéfové vydání. Takže prostě ty jako redaktor nebo redaktorka napíšeš článek, víš, že to je citlivá věc, napíšeš Nová láska. Jo? A teď to veme úplně cizí člověk, kouká na to, říká, to je málo a veme tu tvoji práci, kterou ty máš třeba ještě potvrzenou s tím dotyčným, třeba to ta Petra Svoboda psala s tím novinářem, nebo nevím, to je jedno, a napíše prostě nový chlap. Což by nikdy neprošlo, že jo? Ale on si to prostě udělá potom. A to je taková běžná praxe a mně to vždycky přijde strašně líto, zvlášť u takhle jako prostě citlivý věci. Si myslím já teda.
1: Já s tebou naprosto souhlasím.
0: No.
1: Naprosto.
0: Nová láska lepší.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2.
2: Evropa 2.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo my.com/cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program, chillzóny, foodtrucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
9: Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
10: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Jurej.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
11: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
10: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Jurej.talk.
12: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzum.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
3: Konečně grilovačky.
4: To miluju.
3: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
4: Udělám si sýr na pánev od Madety.
3: Na grilu není spíš na pánev?
4: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
3: Sýr nebo grill?
4: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
3: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety?
4: Jo, ten od Madety.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: 7:45, posloucháte ranní show na Evropě 2, dneska je 1. června. I malé dítě ví, že 1. června je Mezinárodní den dětí.
1: Zpátky do minulosti.
0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Mezinárodním dnem dětí.
2: Dobrý den, pane doktore.
0: Dobrý den, vítejte ve spermomance.
2: A jsem tady správně. Prosím vás, já bych potřeba, jsem tady před 2 lety nechával vzorky svoje.
0: Ano, a co byste, pozor, to už s ním, ale jakože teďka nemůžete nic dělat, musíte tady nechat.
2: Ne,
0: už.
2: Nebojte se, já jenom potřebuji navštívit.
0: A proč máte tu kytku?
2: No, on je dneska Mezinárodní den dětí, tak jsem ho chtěl popřát, všechno nejlepší.
1: Ranní show Evropy 2.
0: Tady jsou ty děti.

Tak Mezinárodní den dětí, vyšlo to na pondělí, co se dá dělat. Každopádně Katka jako matka roku, jak tady říká, prej někam originálně bere děti. Tak 20 vteřin do konce písně a pak si to řekneme.

0: Já vám řeknu, jaký program jsem svým dvěma dcerám zařídila na Den dětí.
1: Tedy dnes.
0: Sofinka a Liuška dnes ke dni dětí jdou na očkování.
1: Jo, myslel jsem k zubaři. Na očkování.
0: Je to podobné ražení. Tak, to jsem jim zařídila.
1: Nebudeme dělat ten for. Jo, co se dělá na očkování, to sloveso s tou injekční stříkačkou. Jo? Myslím, že u těch malých holčiček by to nebylo vhodné.
0: Mm-hmm. Že přiletí včelička.
1: To jsem nemyslel, ale...
0: No.
1: Takže jdou na očkování.
0: To tolik za mě.
1: A to je náhoda.
0: Je to náhoda, protože my jsme tam měli být už někdy minulý týden. Bral jsem si kvůli tomu dokonce dovolenou a vlivem kolon na D1 jsme nedorazili.
1: Jo, to je ono.
0: No a dostali jsme náhradní termín 1. června na Den dětí, tak to prostě...
1: A to je očkování proti čemu?
0: Já nevím ani.
1: Proti hlouposti, jak by řekl Patrik? Leoši, proč jsi... Leoši, proč jsi nedal to očkování proti té hlouposti?
0: Mají teď novou vakcínku.
1: Myslíš, že hloupost nakažlivá, se mě ptal vždycky. Říkám, myslím, že jo, a on vždycky utek.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
4: Komedie omylu je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
5: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Dámy a pánové, pozor, slyšíte to? Je tady Jubo! A Katka se to dozvěděla právě teď. To bylo překvapení. Na den dětí.
1: Bezva.
0: Nazdar.
1: Nazdar.
0: Já jsem to Katce nezek. Aby to bylo jako bez přípravy.
1: Mm-hmm. 6.55. Tak to je po každý, ne?
0: Já vím, ale teďka si nevěděla, ne, teďka nevíš nejenom, že co budeš zpívat, ale ani, že bude jukebox.
1: No to ne, protože já jsem tě přemluvila, aby si mi tohle už nedělal.
0: Ty jsi říkala, abych už jukebox nedělal, teď měsíc třeba nebyl.
1: No, nebyl.
0: Tak si ho dáme dneska.
1: Jsme se oddychli.
0: Na svátek. Třeba si vylosuješ nějakou dětskou písničku. Je v seznamu.
1: Dobře, dobře.
0: Jednáš to.
1: Čtyřku.
0: Teď královnou jsem já, baby. Jseš královna matka na den dětí. Teda, tak to teda vyšlo, přátelé, včera jsem byl v kině a jdu z kina a vevnitř na eskalátorech potkám koho? Moniku Absolonovou. A ty si vybereš její písničku.
1: Mohl se potkat i Ilonu Čákovou nebo Báru Basikovou.
0: Ale potkal jsem Moniku Absolonovou, ale je to spíš náhoda, že si vylosovala tuto písničku. Mimochodem mi říkám, tak co, ona je teďka po zranění, ukazovala mi nohu, ukazovala mi fotku modřiny, tyjo, prostě.
1: A cože má s tou nohou? Já jsem to nějak zaznamenala.
0: Má nějaký křečový žíly, že má.
1: Jo.
0: No, chudák. A byli na, říkám, na co jdete? A oni na 5 švestek.
1: Vidíš to?
0: Mimochodem teda teďka vsuvka, jo, protože...
1: Ještě jsi to neviděl.
0: Já jsem to chtěl jít, ale vždycky to nedávali, tak jsem byl na nějakých jiných filmech. Nicméně jsem jí psal, pak mi napiš, jaké to bylo. A ona mi napsala po filmu. Krásný a smutný, tohle nás čeká.
1: Mm.
0: A já jí píšu, nás ne. Forever Young Baby. Copak Gota tohle čekalo? Nečekalo. Jo? A Monika napsala. Čekalo. Zažila jsem ho tak na konci. Ještě máme 20, možná 30 let, píše. Já jí píšu. No není to moc. A ona, ne. A zní to děsivě. A jí píšu. Tak baby, kdy máš ten koncert a kdy oslavu? Protože Monice bude 50.
1: Mm-hmm.
0: Absolonový. A píše, koncert 3. října, oslavu neřeknu. To tady píše. Nicméně,
1: to je zakecali jsme to.
0: Zakecali jsme to a teď už... Teď už... Takže ty jsi si normálně...
1: Takže nezakecali.
0: Písnička zvolena.
1: No.
0: Ale vy, milí posluchači, určíte, jak to bude muset Katka ještě zaspívat.
1: Maria,
0: ještě
1: já tam jsem zapomněla, že tady ještě tenhle ten faktor.
0: Tam je zadání ještě. Bože. Halo.
2: Dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
2: Patrik.
0: Patriku, no konečně Patrik v radí show. A jsme komplet.
1: Jo.
0: Jsme komplet. Reinkarnace proběhla. Patriku, vítej ve vysílání. Takže Patrik, Katka, Leoš. Patriku, ty rozhodneš, jak bude Katka zpívat teď Královnou jsem já, jo?
2: Dobře.
0: Za A. Když prší. Takže venku prší, jo, teďka. Nebo za B. Když tě spaluje vedro. Nebo za C. Když mrzneš. Máme to taky v počasí teďka. Mm-hmm. Tak co myslíš, Patriku?
2: Když mrzneš.
0: Patriku, vydrž.
3: Své myšlenky jen zvol nazbírám.
0: To mi chybělo.
1: Mně ne.
3: Ty, Isis, dobře víš, jaký mám cíl.
0: Si děláš dobře.
3: Já jež mívám venoknutí.
1: Takhle to zní u tebe, jo, mně ne.
0: Ale co, dobrý. Ale klepeš se.
3: A hvězda nilská vzhůru stoupá.
0: Egyptě, mrzne.
3: Když

0: ještě?
1: Hurgáda, přátelé, 27 stupňů dneska, jasno. Bude až 34.
0: A tam někdy taky mrzne, nebo ne?
1: Nevím.
0: Se neviď.
1: Nevím, no. Tak já se ještě zaposlouchám.
0: Do čeho?
1: No to, jak zpíváš, to je hezký.
0: Hrodzáš ti tak odlumím a hvězda nilská vzhůru stoupá.
1: Everybody!
0: Teď královnou jsem já. To jsou zbory, samozřejmě.
1: Patriku, jsi spokojený? Patriku?
2: Jo.
0: Umíš a znáš tu písničku vůbec,
1: znáš
0: Patriku?
1: Znáš tu písničku, Patriku?
2: Prosím?
1: Jestli znáš tu písničku, Patriku?
2: No.
1: Znáš.
0: A to muzikálový fanáš.
1: Zaspíváš ji taky? Pojď.
2: Ne, nechci.
1: Zaspívej teď králem, jsem já.
2: Ne.
1: Ne. Ne.
0: Ale já ti rozumím.
1: Já ti rozumím.
0: Vyjíždíš
1: před senátem?
0: Asi jo.
1: Už ne.

0: Hezký. Dobrý.
1: Zamrz vám úsměv aspoň.
0: Bylo to pěkný. Kombinace opravdu Ledového království a Kleopatry.
1: Je Monika Absolonová v kostce.
0: A jdeme na déšť. Patriku, tobě děkujeme. Měj se.

A všichni... It's a rainy day. It's a

0: Jak moc rainy day, to nám řekne Katka ve zprávách. Evropa 2.
1: Dobré ráno, přes Česko večer přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů kolem Českých Budějovic a na jihu Vysočiny. Jihovýchodně od Netolic se pravděpodobně objevilo tornádo, meteorologové hledají svědky a žádají o potvrzení.
0: Ty bláho, tornádo.
1: Tornádo.
0: Tornádo. Pustí, si pamatuju, před 5 lety jsme měli starý pecky v Mikulově.
1: Jo.
0: Pamatuješ si to?
1: Jo.
0: Dvoják.
1: Jo.
0: Tenkrát normálně covidový omezení, takže nesmělo tam být víc než 2000 lidí. A měli jsme pátek, sobota vyprodáno. A bylo tornádo asi 10 dní nebo týden předtím, než to mělo být. Takhle v červnu přesně. Když na konci. A my jsme dělali charitativní pecky pro oběti tornáda.
1: No jo, to máš pravdu.
0: Pamatuj si to.
1: Jo, jo, jo.
0: Tenkrát bylo vstupný 2021 korun, jakože rok 2021. Aha. A vím, že člověče, asi 800 lidí si koupilo lístek, takže se vybralo snad, no to jako to vychází, 1 600 000. Mm-hmm. Byly tam nějaký náklady, přes 1 000 000 korun jsme posílali na obětem, nebo obětem tornáda, tyjo. Teď mě to úplně jako vytanulo, tenkrát
1: to
0: bylo.
1: To
0: byly ty strašlivý záběry prostě. A my jsme měli, a pozor, a Mikulov vlastně, který má ten krásný amfiteátr, kde jsme měli ty starý pecky, tak vlastně byl kousek přes kopec. Byl tam místnost, to epicentrum toho tornáda bylo kousek. A tenkrát ty charitativní starý pecky začínaly se střihem těch videí, jak tam byly ty stromy a najednou nebyly.
1: Jo, matně si to pamatuju. Tak letos to
0: snad 5 let
1: takhle to nebude. Teda.
0: Pět let, tyjo. A takže bylo tornádo, ale bez škod, jo? Jenom no se tak, objevilo někde.
1: Tak škody byly, nějaký popadaný stromy, zatopený sklepy, ale nebylo to asi úplně nic tak strašně devastujícího.
0: Chápu. Tak jdeme dál.
1: Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. Teď má slovo Zuzka.
2: Brněnský dopravní podnik letos pořídí 2 další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Senior Bus je vytížený. Původně služba začínala se 2 auty. Za 10 let už řidiči absolvovali na 200 tisíc jízd. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Švýcaři na historický titul z hokejového mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už 5. triumf, první od roku 2022.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolony čekejte už teď po 7. raní na příjezdech do Prahy. Je velmi silný provoz. Na dálnici D1 je kolona od Šmejkalky od 29. kilometru. Na dálnici D11 směrem do Prahy je kolona od sjezdu na Sackou od kilometru 25. A na D5 se zdržíte i směrem z Prahy do Plzně. Na 22. kilometru v levém pruhu je nehoda.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
0: No, jak je venku, tak koukám na to strašný.
1: Na většině území Čech teď prší, na Moravě je srážek méně, přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami ojediněle se mohou ještě objevovat bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat, k tomu teploty 18 až 22 stupňů.
0: Přátelé, za 3 minuty velká soutěž s Xiaomi. 3 minuty do velké ceny.
3: Evropa 2.

0: Přesně 7:45. A jdeme soutěžit o prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch S5, velikost 46 mm a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6. Protože Xiaomi patří mezi nejoblíbenější značky mobilních telefonů a široké řady chytrých zařízení, které můžete snadno spravovat v aplikaci Xiaomi Home a mít tak dokonalý přehled o tom, co vás právě zajímá. A teď pozor, značka Xiaomi právě nyní uvádí nové AI smartfony Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro s pětinásobným optickým teleobjektivem německé značky Leica, Hyper AI v češtině a benefity v hodnotě až 11 499 korun při koupi právě teď. Tak jak jsem říkal, soutěžíme o prémiové chytré hodinky Xiaomi Watch S5 a bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 a o nich ví něco Katka.
1: Elegantní smart hodinky Xiaomi Watch S5 46 mm jsou voděodolné.
0: To se hodí dneska.
1: No, jo.
0: Kolik je hodin a teď na to prší, prostě říká, jo, dobrý.
1: S výdrží baterie až 21 dní. Komfortní bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 6 přináší úžasnou kvalitu zvuku, jemné výšky a silné basy.
0: Hezky. Haló, ranní show.
2: Haló. Já jsem se dovolil do ranní show.
0: Jak se jmenuješ?
2: Mikuláš Karas.
0: Mikuláši, otázka. Dokdy máte možnost přikoupit prémiových AI telefonů Xiaomi řady 17. ušetřit až 3 500 korun, získat výkupní bonus 1 000 korun a elektrickou koloběžku Xiaomi nebo tablet jako dárek za recenzi? Dokdy, jo, dokdy? Do 28. června. Tak jak začnou ty prázdniny teďka, jo, tak jakože 28. červen letos, jo. Do té doby jedou všechny tyhle ty akce. Nebo za B, do konce 21. století. Nebo za C, do konce věků.
2: Tak já asi typnu Ačko.
0: A to si řekl dobře. Hele, jabadadu. No, je to tvoje všechno.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Gratuluju.
0: Čau. Ahoj. 7:17, ale pondělí, jo? Řekli. Co?
1: Klídek, já jsem říkal to samý, co ty.

0: 7.20, posloucháte ranní show na Evropě 2. Možná se právě teď chystáte do práce, jo? Nebo jedete do práce, jo? A teď si představte, že vám třeba přijde, že do té práce jezdíte už často, jako dlouho, jo? Jak říká klasik, já už sakra pamatuju, jak byla v krámě chládce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? My tady se pořád jako vytahujeme, že ranní show trvá už 28 let.
1: O víkendu se mě na to někdo ptal a říkal, jak dlouho ten 20 let snad a já 28.
0: 28 let. No, žabař.
1: Tak to každopádně, a proč konkrétně teď?
0: Protože tady mám zprávu o jedné letušce. Juan Prince Crando. Která byla v letecké posádce už v roce. Tada! Takhle, po dlouhých mnoha letech, než to řeknu, po dlouhých letech, končí svoji kariéru právě letuška Prince Crandall. Tady mimochodem fotka, kdy začala. Mm-hmm. Je černobílá ta fotka. Mm-hmm. Prosím tě, tato paní nastoupila do práce v roce 1959.
1: Fuh.
0: Ještě jednou, to byl Elvis. To byl, ty vole, Elvis. To ještě nebyli Beatles. 66 let ve vzduchu. 66 let ve vzduchu. Takže jestli si myslíte, že chodíte do práce jako dlouho, tak jste amatéři.
1: Víš, jak jsou ty letadla bezpečný? Ani jednou to s ní nespadlo.
0: Přesně, 66 let v práci, tyjo.

0: Hezký.
1: Hezký.
0: Když byla tahle písnička nová, tak paní nastupovala do práce jako mladá letuška. To jsme už říkali, ale. Ranní show, dobré ráno. Halo. Halo.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, slyšíme se.
0: Tak.
2: Tady Martina z Brna.
0: Ano.
2: A

0: chci jenom říct, že Elvis ještě žije, protože moje sestra si vzala muže, který teďka bydlí s ním v Rakousku a ten se jmenuje Elvis, takže jeho matka měla ráda zpěváka Elvise až tak, že mu teda to jméno dala, takže mě to jenom dneska teďka prostě tak jako naskočilo, tak jsem si říkala, že vás všechny pozdravím, všem popřeju pěkný den.
1: To je hezky. Taky u vás prší v Brně?
0: Ještě jsem nevyšla teda ven, ale chystám si overall další, jakoby, ale otevřený boty.
1: To miluji, když mají holky overall. To je super. No. Overall.
0: Takže.
2: A to když jsem na záchod, tak se musíš celý slíknout.
1: Víš, jak se řekne
0: anglicky? Musíte dopředu.
1: Víte, jak se řekne anglicky overall? To není vtip.
0: Nevím.
1: Já jsem si vždycky myslel, že to je jako overall.
2: No.
1: Ne.
2: Není overall?
1: Ne. Overall ne. Je to člověče jumpsuit.
2: Aha. Já myslím, že jumpsuit je pyžamo. Jakoby.
1: Jumpsuit je to. Jakože do toho skočíš.
2: Jo.
1: To je overall.
0: Tak jenom do tohohle zásadně neskočíte. To musíte rozvázat tkanici v pase a pak to složitě přes ramena stahovat a přemýšlet dopředu, kdy půjdete na ten záchod. Ano? Aha. Takže, aby se to stihl.
1: Já jsem chtěl zamachrovat, ale možná se mýlím. Možná to není, podívej se radši, jestli to je... No to je jedno. Každopádně hezky jsme rozebrali čůrání a proč si nevíme, že máte pláky?
0: Tepláky nenosím, nemám ani jedny, nevedu.
1: Vůbec nemáš hustý. Tepláky, hustý.
2: Ne, to je sebekázeň.
0: Já to neuznávám, nenosím, nemám to ráda, když někdo chodí venku v teplákách. Tak
1: vidíš Brno.
0: I když jsou to Gucci, Fuči a tak, tak
1: přesně.
0: Ne.
1: Přesně, není to tak hrozný, jak se to říká.
0: Tak na sport.
1: Každopádně, teda děkujeme, to jsme řekli. Jo, chápeš to, že se nám dovolá paní řekne Elvis, že je, to je vtipný, ne?
2: To jo.
1: Že zrovna člověk...
2: Takže se graje Presleyová teda.
1: To zase ne. To zase ne.
0: To
1: zase ne. Tak zdravíme.
0: Pěkný den.
1: Ahoj.
3: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Ranní show Evropy 2.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Karel Poborský desát! Krásně to zkusil, 1-0!
14: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
15: Svět Off, Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
16: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
17: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
18: Žádná kouzla?
17: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
19: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
20: Zpátky k muzice.

0: na Evropě 2.
1: Co Češi dělají, když se nudí v práci? Aha. A to je pondělí teprve. Už máme takovýhle téma. Půl osmé a tři minuty. Evropa 2. Co Češi dělají, když se nudí v práci? Pět nejčastějších odpovědí.
2: Já se v práci teda bych chtěla říct, nikdy nenudím. Nikdy.
1: To zní tak jako, že tak já se v práci nikdy nenudím.
2: Ale když je chvilička času, tak si plánuju dovolenou.
1: Počkej. Páté místo nakupují na e-shopech.
2: Taky dobrý.
1: Čtvrté místo přerovnávají zboží v regálech. Co Češi dělají, když se nudí v práci?
2: Nic, já si představuju, že kdybych se nudila, že bych šla přerovnávat zboží do regálu.
1: No ne, tady. Tak když tam děláš.
2: No, když tam děláš.
1: To tě nenapadlo.
2: Ne.
1: No jasně, no. Ale když tam děláš, tak přerovnáváš.
2: Ty bláho, fakt jo.
1: Může být asi. Třetí místo předstírají, že pracují.
2: Že z nudy bych předstírala, že pracuju.
1: Druhé místo scrollují na mobilu.
2: No jistě.
1: No, ale něco...
2: To není první, jo?
1: Není. Mobil něco porazilo, díky bohu. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Pája.
1: Pájo.
3: Já si myslím, že teda podle sebe, já teda nejčastěji scrolluju na Instagramu.
1: Ano, to je druhý místo. To je druhý místo.
3: To je druhý místo.
1: Ne, hezky jsi to řekla, ale ještě něco tak porazilo scrollování.
2: Třeba my v rádiu tady máme fotbálek a všimla jsem si, že někteří kolegové tím tráví dost času.
1: No vlastně si mi nahrála, protože první místo je to, co děláme my. A není to fotbálek, že to dělají kolegové. A my děláme co?
2: Chodíme na záchod.
1: My chodíme na záchod.
2: Ne každý zvlášť. Ale
1: já
2: že...
1: jsem nebyl na záchodě půl roku.
2: Aha.
1: Ale co děláme my? Co dělají Češi, když se nudí v práci během písniček? Drbou, no jistě.
3: Drbou.
1: Povídají si s kolegy nebo jdou na kávu s kolegy. To jsme my. Každopádně scrollovačka samozřejmě je klasika. A co tam teďka je novýho? Co jsi vyscrollovala?
3: A teďko mě se jako zrovna řídím, poslouchám vás.
1: No dobře, tak jakože třeba ráno určitě, než jsi se probudila, tak jsi tam byla půl hoďky na tom.
3: Já většinou koukám na e-shopy. Si koupím novýho.
1: A normálně si to fakt objednáš?
3: Zatím ne, mám to naházený v košíku.
1: A co tam máš naházenýho v košíku teďka? Co tam čeká?
3: Tak nějaký věci na dovolenou a tak.
1: Třeba?
2: Troje sandály, viď? Typuju.
3: Asi patery šaty, a nějaký klobouk, boty a nějaký doplňky pěkný.
1: Hele, a teď v tom klobouku to tam jako bude? V tom košíku to tam jako zůstane, nebo se to jako někdy koupí?
3: To se někdy koupí. Ale... nevím, jestli to stíhám do dovolený, ale určitě se to koupí.
2: Košík to je taková jakoby zajímavá mezifáze, to je jako očistec. Když jakoby někdo zemře, tak než odejde do nebe, tak pak je v tom očistci, tak to je přesně košík, že jo?
1: Já jsem třeba nikdy v životě neměl nic jako na e-shopu v košíku.
2: Vůbec... A jak si to jako kupuješ teda?
3: To máš to dohánět.
1: Jak si to kupuju?
2: No. Nejdřív si to musíš snad dát do košíku.
1: Je pravda, že lísky na koncert jsou taky v košíku, takže to kecám. No ale nenechávám je tam, že jo?
2: Jo takhle, že tady rovnou prostě jdeš k pokladně.
1: Koupi tam košík a koupím to, ale bych tam nechával do druhého dne. A to tam jako zůstane, jo? To ti nikdo neukradne přes noc. A to tam je navždy. Takže máš přeplněný košíky za posledních pár let, jo?
2: To pak zase tam jdeš znova, tak smažeš tam ten svůj minulej nákup a zase košík naplníš tím novým.
1: Vy máte prostě skvělý život. Tak děkujeme, tak jsme to všechno rozklíčovali. Tak šťastnou cestu na pondělní pracoviště.
3: Děkuju.
1: Papa, ahoj.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.

0: 7.40, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska je 1. června.
1: Ano.
0: Dneska je 1. června.
1: To sedí.
0: Co je 1. června? Mezinárodní den dětí.
1: Ale jo.
0: Co kdybychom udělali výukovou píseň? Píseň, kterou nečekáte v ranní show. Pozor! Co dinosauři? Mají děti rády dinosaury?
1: Bez pochyby.
0: To je až úplně zvláštní, jak to prostě zbožňujou. A holky míň než kluci? Asi jo.
1: No, asi jo, ale na tom je fascinující, že to je vlastně něco až jako pohádková bytost a přitom je to jako reálný, že jo?
0: Podle mě děti si myslí, že to je reálný. Mimochodem, to jsem třeba vůbec nevěděl, viděl jsem nějaký dokument, když točili první jurský park. A tam říká ten pán, že vlastně zajímavý bylo, když dělali ty vlastně ty modely, že nikdo neví, jak vypadali dinosauři. Že to, jak vypadají v Jurském parku dinosauři, to, jak je malovali v těch knížkách, že to je úplná fikce. To jsem já vůbec nevěděl. Já myslím, že jako na základě těch kostí.
1: No tak to já jsem si taky myslela.
0: Že to jako je poznat. A oni říkají, že vůbec prej. Že třeba to, jakou měli kůži,
1: aha,
0: se prostě jenom odhaduje. Jak vlastně z toho nic nezbylo, tak se jako odhaduje, jak asi vypadala jejich kůže, ale že to nelze jako dohledat.
1: Nebo takový ty ostny, jak mají na tom ocasu.
0: To nikdo neví. A já jsem si myslel, jsem viděl ten burian, že jo, ty knížky, prostě jak vidíš, triceratops a tohle a oni. Všechno to jsou jako dohady. Mě to úplně jako sebralo jako moje fantazie a sny. Mm-hmm. Víš, jako jsem si myslel, že to je jako daný.
1: Jo, já taky.
0: Že to prostě byla zvířata, že jsme to jako zdokumentovali a že teď už víme, že to vypadalo takhle, takhle, takhle, akorát, že nejsou ta zvířata. A oni tvrdí, že třeba typický příklad Tyrannosaurus Rex, že to je čistá fikce. Že takhle moh vypadat, ale taky vůbec nemusel.
1: Ty žádné dobové fotografie
0: nejsou,
1: se nenašly.
0: Jsou kosti, no, a na základě těch kostí, že se to dá jako vlastně jako trochu odhadnout, ale jako trochu jenom. Tak to mě úplně šokovalo. No, nebudeme si kazit prostě hezkou historku.
1: Pravdou.
0: A dáme si píseň, kterou nečekáte. I tohle může být ranní show, když je Mezinárodní den dětí. Dnes.

0: se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s Mezinárodním dnem dětí.
1: Centrála dispečinku městské policie. Jo, jdeme s kolegou zkontrolovat ty hospody, jestli nenalévají mladistvím, jo?
0: Dobrý den, vaštosto.
2: No, zdravíme, co tady děláte, kuci?
1: No, my jsme vás přišli zkontrolovat, jestli náhodou nenalýváte mladistvím, ale teď jsem v šoku, vy tady máte jenom děti.
2: Dneska. No.
1: Ježišmarja, ale to jsou...
2: To je výjimka, je Mezinárodní den dětí dneska.
1: No dobře, ale to jsou děti ze školky, ne? 4 až 8 vidím tam.
2: Ne, tady jsou 10letý.
1: No to přeháníte, ne?
2: No.
1: Ale nenalýváte jim alkohol.
2: Nalýváme. Co si dáte, kuci?
3: Já bych si dal ještě 2 zelení, 2 piva a 1 lomcováka.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Mezinárodní den dětí je 1. červen, Katko.
2: Ano, a jak to tak bývá, když venku prší, všichni vyráží do práce autem, takže se tvoří kolony. Na příjezdech do Prahy čekejte silný provoz na dálnici D1 od Šmejkalky od 29. kilometru. Do kolony budete dojíždět taky na dálnici D11, a to už od sjezdu na Sadskou od 25. kilometru. A ještě připomínáme na D5C, nehodu v levém jízdním pruhu je směrem z Prahy do Plzně na 22. kilometru.
3: Karel Poborský desát, krásně to zkusili, 1-0!
4: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
5: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
6: Teď se fotím já.
7: Řekni Epet.
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
16: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady s prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
18: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
19: No, Alena Volka, Free Fire.
20: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
21: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
22: Časopis Appetit vás zve na Appetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Appetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na appetitpicnic.cz.
23: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
24: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
23: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
25: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
23: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
25: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
23: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
25: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
23: Taneční skupina roku.cz.

0: Za 5:05 posloucháte ranní show na Evropě 2. Katko, vidím plamínky v tvých očích.
1: No, mám pro tebe nabídku.
0: Já vím.
1: Co?
0: Buď ti řeknu vtip.
1: No.
0: Totiž Katka řekla takovou větu. O víkendu jsem slyšela vtip, tak jsem si ho napsala.
1: Je to tak.
0: Jsi strašně odvážná já tě miluju tě.
1: Je to odvaha, nemám
0: jdeme
1: to
0: na
1: ráda.
0: To.
1: Ale prostě poslouchej. Poslouchejte. Ředitel společnosti si nechá zavolat zaměstnance na kobereček a říká mu, tak podívej se, Bobe. Za pouhý týden si se z podatelny vypracoval na obchodního zástupce. Mm-hmm. Za měsíc z tebe byl oblastní ředitel, za 4 měsíce už jsi byl viceprezident. Teď je čas, abych šel do důchodu. A ty, Bobe, ty budeš ředitel celé korporace. Co na to říkáš? Díky. To je všechno? No dobře, díky, tati. Hehehehe

0: Skvělý, jako jasně, jasně, konec školního roku, myslím, že rodiče se poznávají v lásce ke svým dětem.
1: Když je ten den dětí dnes.
0: Budeme předávat.

0: Laura Onusko, Talking About Love. Katka nabídla dvě věci, dala mi vybrat.
1: Jo.
0: Řekla, buď ti řeknu vtip, anebo něco. Já jsem teda zůstal u toho vtipu, ten zazněl, pokud jste o něj přišli, tak bude v podcastu, kdybyste měli zájem. Ale ty jsi měla ještě nějakou druhou věc.
1: Jo. Chtěla bych se zamyslet nad tím, jak může mít někdo vysoké sebevědomí. A četla jsem prostě tady prohlášení jednoho člověka a říkala jsem si, kdyby v encyklopédii u slova sebevědomí měl být něčí obrázek, byl by to Kanye West.
0: Kanye jede bomby, tak nějak.
1: Tak poslouchej, co říkal.
0: Počkej, to je to s tím Michaelem?
1: Jo,
0: no,
1: to tak... si čet.
0: Já, no řekni to, já ani nemůžu věřit, že to myslel vážně.
1: No hele, Michael byl skvělý, ale já jsem Michael Jackson této generace. Vlastně Michael byl Kanye své generace.
0: No je to šílený, no. Já říkám, že to snad nemohl říct. Že
1: a nebo jako... to řekl třeba z legrace, viď?
0: Bože, si to jako upravili ty novináři, nebo já tomu nerozumím. Hmm.
1: Já jsem to říkala doma manželovi a on říkal, ty bláho, jaký má vlastně Kanye West hit?
0: Okay, jaký má Kanye? My jsme ho hráli minulý týden, takový to p, to, ten klavír prostě takový ten.
1: Tak tě nevím.
0: Minulý týden jsme to hráli.
1: No.
0: Martin Cilář to snaží najít.
1: Snažíme se najít hit Kanye Westa.
0: Martin Cilář se ho snaží najít a nemůže ho najít. Což je důkaz, že to tak velký hit není. Minulý týden se to nahrávalo do počítače, aby jsme to mohli hrát.
1: Hmm.
0: Máme to, člověče, tohle.
1: Ukáž.
0: Zase dobrý je, že když předpokládáme, že to fakt řekl, ten Kanye West. Jo? Tak já mám někdy o sobě pochybnosti, jestli jako jsem dobrý člověk, nebo jestli nejsem moc. A když vidím takovýhle lidi jako Kanye West, tak říkám, hele, furt dobrý. To je ono, Runway.
2: Ranní show Evropy 2.
0: Ale mluví se o tom, že to řekl, takže dobrý. Jestli tím tohle sledoval,

0: Tady ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Ahoj, čau Loši, tady Šimon.
0: Šimone, máš něco na srdci?
1: Mám na srdci, chtěl bych se k tomu Kanye Westovi.
0: Tak říkej.
1: Hele, myslím si, že samozřejmě je to velký výrok, co řekl, ale on má tak nastavený sebevědomí, že on si tohle to opravdu myslí, ale relativně půlka na tom je třeba srandy. Mm. Ale chtěl jsem říct, že teďko měl koncert v Istanbulu, kde měl 118 tisíc lidí, takže si myslím, že daleko od té pravdy není úplně.
0: Funguje to. Mm. 118 tisíc je 118 tisíc. Říkalo se, že když bude mít koncert tady, že přijde 200-300 tisíc lidí.
1: No.
0: Je to vlastně fascinující, jako proč ne? Ale jak už jsme několikrát říkali, Sokrates, co řekl, že jo? Že se nevěřte citátům na Instagramu. Mm. Jo? Nebo konkrétně Sokrates, abych ho citoval přesně, nevěřte citátům na internetu.
1: Aha.
0: No.
1: Okay.

0: Teď mi tady někdo poslal vtipy o Michael Jacksonovi. Tak to už je teda vrchol, přátelé. Já jako jeho velký fanoušek samozřejmě to nemůžu nic takového říkat.
1: Já to jsou s touhle tématikou.
0: No, vtipy o snad jen. Jaký byl oblíbený prvek Michaela Jacksona? Helium. Za chvíli jsme zpátky. Evropa 2. Maximum
2: muziky. Ranní show Evropy 2. Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
3: Lenka Termerová.
4: Dana Sislová.
5: Petr Kostka.
6: Jan Vlasák.
7: Oldřich Kaiser.
8: Vemte rodiče do kina od 28. května.
9: Pět švestek.
10: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
11: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
12: Žádná kouzla?
11: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
13: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
14: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
13: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
15: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
16: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
17: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
18: No, Alena Volkra, Tří, Fajder.
17: Jo, faded, faded.
19: Hleděl jsi, jak se tam zpívá to panda.
17: Imagine Dragons.
19: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
20: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
21: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
17: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
22: Letní shakespearovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Stárková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
23: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
24: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Katka Říhová je tady zasloužilá matka.
2: Nebyl by mě, no, jak se to stalo.
1: Stalo se to samozřejmě.
2: No to se stává.
1: Je jako za matky.
2: Jistě.
1: Dneska je Mezinárodní den dětí.
2: Jú.
1: Můžeme si říct něco k tobě jako buď k otci, nebo k dítěti.
2: K čemukoliv můžeme, tak, samozřejmě.
1: A můžeš na Katku, která samozřejmě...
2: Můžu na ní?
3: Já nasávám veškeré rodičovské rady.
1: Zajímá tě jako matku? V něčem Jakub Kohák?
2: Schválně.
1: Jaká otázka se by tě zajímala?
2: Jak, možná, jak vysoký jsem schopen platit výživný?
3: Možná.
1: Když je ten mezinárodní...
3: To je samozřejmě atraktivní.
1: Když máš děti svátek, že jo?
2: No jejda.
3: No, takhle, já mám totiž děti menší než ty a mám dvě dcery, takže je to úplně jakoby opačnej to, ale kdyby si mohl zavzpomínat v minulosti...
2: No budou to bohatý ženiši, ty mý synové, ne žena.
3: Super.
2: Tak to si myslela?
3: No ne, spíš opravdu prakticky. Nám dělá velký problém uspávání. Prostě trvá to strašně dlouho, děláme všechny psí kusy, jestli si na to měl jako nějakou
2: samozřejmě
3: radu.
2: Samozřejmě, můžu ti poradit, to je úplná maličkost, že ano.
1: Jistě.
2: Ale to už je známo snad jako stovky tisíce let. Jo, to už vymysleli ti fakíři, že? Oni to dělají také jako na hadech.
1: Ano.
2: Prostě musíš si vzít takovou jako trumpetku. Takovou jako foukačku.
1: A ty děti. No. A dítě nechce jí půjčit.
2: Ono, ono napřed stojí v té postýlce a ty jak začneš dělat... U hadů to je naopak. Oni jsou jak v koši a vylezou nahoru. U dětí to je zajímavý opačný efekt. Oni zalezou a usnou.
1: No nevím. Myslím, že to má stejný efekt právě. Že vylezou a chtějí půjčit tu píšťovku.
2: No tak potom samozřejmě jsou to nějaké třeba zajímavé pořady v televizi.
3: Jo. Takže uspává
2: něco, co
3: v televizi.
2: Uspí, jako na mě to funguje.
1: Chápu.
2: Třeba skoky na lyžích jsou báječný. Nebo je skvělý je motocross. Když odstartují, nabijou si držky a pak se jede dál a furt kroužej a to bahno stříká, tyva, to se spí, bože. No počkej, Tour de France, ježišmarja. Miluju Tour de France, když třeba prší, jo. To je úplně nejlepší normálně pořád na spaní, když mají třeba před sebou 190 km. A utíká to tak pomalu. Bože, to se chrní.

0: Milé děti, posloucháte ranní show na Evropě 2, je 8.21 a dneska máte svátek. No a my se podíváme zpátky do minulosti, jak se dá oslavit takový den dětí.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak probíhá Mezinárodní den dětí.
3: Honzíku, co tady děláš, Honzíku, prosím tě?
2: Svátek mám.
3: No a co to jako je?
2: No já papám sekundové lepidlo.
3: No fuj, cože? Odpověz, když se tě maminka něco ptá.
1: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Merry Christmas. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Prší, takže doprava perfektní.
4: Jo, kolony na D1 na příjezdu do Prahy od Šmejkalky od 29. kilometru na příjezdech do Brna, delší aktuálně směrem z Vyškova a na dálnici D11 kolona od sjezdu na Sadskou od 25. kilometru.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví na Evropa 2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Ranní show Evropa 2, počasí, déšť.
4: Déšť ještě dopoledne, aktuálně na většině území prší. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině s občasným deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, ale odpoledne a večer už budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat, k tomu teploty 18 až 22 stupňů.
0: No nevím teda.

0: přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,5%.

0: 3%. Buzinka.cz.
1: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Falcon uvádí...
8: Ten meč mi ukáže cestu domů.
7: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
9: Jsem mocný!
7: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
10: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.
13: Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. Mám tě rád.

0: Můžeme heslo pro celý týden, je pondělí ráno. Říkejte to lidem kolem sebe. Já mám tě rád. By mohlo mít Slováci jako hymnu.
1: Je na tom hezky, že je to přímočarý, že třeba někdy, když máš nějakou báseň, nechápeš pointu, říkáš si, co tím chtěl básník říct. Tady no. U této písně je to jasný.
0: Ahojte.
2: No nazdar, vy tuto pesničku máte strašně rádi.
0: Hej, mám tě rád taky. Jo.
2: A ty si... Ano, to pojďte. Ano.
0: A Duchoň, víte, jak se prostě najednou vzal vodníku, víte, a je zpátky jako number one?
2: No jasnačka, Karol Duchoň, to je naša slovenská jak keby hymna.
0: Je to tak, hymna. A jakou vlastně vy máte hymnu? Ne, já si dělám srandu, totiž v jednom americkém, na Tatrou se chci říct, v jednom americkém seriálu, víte o tom, že v jednom americkém seriálu, jak to říct, se dostali ve scénáři k vaší hymně?
2: Ano, to nevím.
0: Tak poslouchej dobře, normálně to je oficiální americký seriál.
1: Aký?
0: Uvidíš. Aha. Poslouchejte dobře. Hey, China, you know what you should sing on the show? The stirring national anthem of Slovakia. Notre dos obeliska from medieval Bijou. Notre dos obeliska from medieval Bijou. Holy devils, Osijou. I'm sorry, I can't do that. It will never be as good as Celine Dion's version. Ne, že to nemůže zaspívat, že by potřebovala Beyoncé verzi.
1: Jo.
0: Tak vidíte, jak jste slavný.
2: No, počuj, Leoši, naposledy, keď jsme volali spolu, no. Vyhralo Čobolsko a Česko a ty Čoboláci prehrali.
0: Jo, Čoboláci prohráli, ale dobrý, ne? To bylo teďka jako letos?
2: Ano. Ano, však my jsme volali pred dvoma týždňami spolu, keď hralo... Piatok jsme spolu volali a sobotu hralo Slovensko-Česko.
0: Totiž je neuvěřitelný, že já jsem tady našel teďka v archivu během toho, co spolu mluvíme. Vy jste to mistrovství světa kdysi vyhráli.
2: Ano, to bylo v roku v Jetemburku a v roku Sarnizda 2012.
0: Můžeme se podívat, já mám pocit, že to je mnohem jakoby díl, nebo respektive já bych chtěl zaspomínat na to...
2: 2009.
0: Ne, ještě mnohem dřív, protože to byl Mrázek ještě. Můžeme se podívat, já mám pocit, že to je 2002. Možná se to vyhráli i potom, ale v roce 2002, před 22 lety, Mrázek volal do slovenské hospody. Jsme teda úplně zastavili u Slovenska, ale proč ne, jsou to bratia. Poslouchej dobře, Mrázek volal do slovenské hospody a tam normálně se kalilo celou noc. To je reálný záznam ze slovenské hospody, poslouchej. Kalba, prostě kalba. Dobrý, ne?
2: Ano, však to tak musí být, ty kokos, akože.
0: To je jasné. To je vybavené.
2: Dobre, ďakujem. Ano, vybavené, tak príjemný deň. Ahoj.
0: Hele, ty máš jakou ženu? Máš Slovenku?
2: Ano, manželku mám Slovenku.
0: A je to zlatokopka?
2: Není zlatokopka.
0: A trochu jo.
2: A tvoj kamarát by ti povedal zlatokopka.
0: Hej, já vím. Maximum muziky.
3: Evropy 2. Yo, dámy a páni, moje meno je Rytmus. Práve počúvate vyklirovanú verziu špeciálne, exkluzívne pre Rádio Europa 2. Yo!

0: Původně tam byly jiná slova. Původně tam byla jiná slova. Třeba tady. A tak nějak vůbec. Tohle je clean verze do rádia, totiž vulgarizmy, takhle, všichni víme, že když se to správně řekne a je tam dobrý timing, tak je to v pohodě. Nicméně, když to hrajete jako písničku, takzvaně v rotaci, je to problém. Já jsem o víkendu čet rozhovor s Matějem Homolou, frontmanem kapely Vohnout. Mm-hmm. Nečetla jsi to?
1: Ne.
0: Strašně zajímavý rozhovor a on říkal, že kdyby to dělal jako znova, že kdyby začal znova, kdyby se mohl vrátit, takže by to muziku dělal úplně jinak a pozor, v žádném případě by do textu nedával vulgarizmy.
1: Jo, takže tahle, aby ho víc hráli.
0: To nevím, ale takže tahle píseň, kterou zná každej, tahle píseň by měla trochu jiný text, jestli mi rozumíš. A to je zajímavé, jak to říkal, prostě, že Vohnout dobrý, ale nedával bych už tam vulgarizmy.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

Kde jako je třeba teď? Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Dámy a pánové, za 2:45. Ještě se vrátíme k hokeji, protože jsme to řešili v 6. To je brzo ráno, to jste spinkali. Většina z vás. Nicméně, vše jsme to tady rozbírali, že zrovna skončilo skoro mistrovství světa v hokeji, 3 hodiny jsme o tom nic neřekli, tak si pojďme k tomu něco říct. Teď jsme to tady otevřeli s bratrem Slovákem, vzpomínali jsme na zápas Česko-Slovensko, vzpomínali jsme taky na to, že Slováci to jednou vyhráli v roce 2002 a pouštěli jsme takový zkrácený záznam, jak zpívali v hospodě. Bylo to velký. A já jsem našel toho Mrázka celýho, jak jsme volali na Slovensko, ráno po tom, co vyhráli titul mistra světa. Než si to dáme, tak se pojďme podívat na to, kam bychom mohli volat vlastně letos, kdybychom uměli finsky. Je to tak, věděl? Je to tak, takže Finsko teda porazilo...
1: Prozor domácí Švýcarsko.
0: To je David. Švýcarsko prohrálo třetí finále v řadě. No.
1: To je neskutečné.
0: Finsky ale neumíme, nebo takhle, umíme samozřejmě. Můžeme dát Mrázka i finštinu. My máme všechno. Ale teď slíbil jsem ty Slováky, takže představte si to, jo? Slováci právě vyhráli mistrovství světa v hokeji. Já vím, že to působí trošku sci-fi.
1: To je neskutečné.
0: Ale stalo se to. Stalo se to a Mrázek volal na Slovensko ráno po finále.
2: Prosím.
3: Haló?
2: Prosím.
3: Haló, prosím vás, to je Rado?
2: Já jsem Rado.
3: Dobrý den, prosím vás, já volám z Českého hokejového svazu a vy jste reprezentant.
2: Moment, to bude jasně nějaký omyl.
3: Vy jste reprezentant Slovenska, teďka pro nás. Díváš se na hokej?
2: No jasné.
3: A co jste tomu říkal?
2: No paráda.
3: To je ostuda, co, že to ty naši nevyhráli ve finále.
2: Vyhráli minulý rok, nemůžu každý zase.
3: A vy jste fandil Rusům, nebo?
2: Ne, já jsem Slovák, já jsem fandil Slovákům.
3: Slovákům se normálně fandil, jo?
2: No.
3: Co se tam děje?
2: Oslaví. Hoši oslavují majstra, takže je to tu veselé.
3: Jako mistra na stavbě, jo? Nějakýho. Ještě pořád slaví, jo?
2: Jasné, všetci sú tu ako mierne spoločensky unavení a všetci oslavujú, takže je to...
3: A jak ste sa cítili, když naši vyrovnali na 3-3?
2: Jaký vaši?
3: No, naši přátelé ze Sovietského svazu.
2: Hej, chlapi, ale o čo tu vlastne ide, ja vôbec nechápem.
3: Jde o to, že vlastne ten titul vám nepatrí, víš co, pretože to si zaslúžime spíš my, a, nebo Japonsko, že ty hráli mnohem líp.
2: To určite.
3: Víš co, ako... Já nezlob se, ale vy si ještě musíte počkat, ještě jste hokejově jste ještě nedozráli. Ještě jak 2-3 roky a pak možná jako dostat se nějak do toho semifinále třeba, ale...
2: To mi chcete jako naznačit, že my jsme to nějak nepravom vyhrali ten titul, alebo jak to má chápat?
3: Ne, já jsem jenom chtěl naznačit, jako že kluci z Ruska byli unavení, že jo, po tom zápase s náma vlastně a...
2: Čau!
4: Slovensko!
2: Slovensko, ea, ea, ea.
4: Slovensko, Slovensko, ea, ea, ea, Slovensko.
3: Kluci. Kluci, tak já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný.
2: Tak prosím.
3: Říkám, pohodě, kluci, já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný. Tak si to užijte, jste zlatáři, nazdár.
2: No jasné, díky moc.
5: Leoš Mareš, Patrik Hezuský. Ranní show Evropy 2.
0: Neuvěřitelný. Podle mě Slováci, teda si to teďka poslouchali, museli zamáčknout. Myslím slzu teda.
5: Falcon uvádí...
6: Ten meč mi ukáže cestu domů.
5: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
7: Jsem mocný!
5: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
8: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
7: Rodinný den na Výstavišti.
10: To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
10: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
12: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
13: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
14: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čest primátorky.
13: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
14: Program závodu najdete na primátorky.cz.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, od Alana Walkera Three Faded.
15: Jo, Faded.
17: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
15: Imagine Dragons.
17: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
12: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
18: Do košíku jahody sami nazbíráme, ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
19: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
20: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer.
21: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
12: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
22: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
12: Každé úterý a neděli v 8 večer.
23: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní povolení.
12: Na Evropě 2.
24: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.

0: Dámy a pánové, pozor, slyšíte to? Je tady Jubox! A Katka se to dozvěděla právě teď. To bylo překvapení. Na den dětí.
1: Bezva.
0: Nazdar.
1: Nazdar.
0: Já jsem to Katce neřek, aby to bylo jako bez přípravy.
1: Mm-hmm.
0: Ty jsi říkala, abych už Jubox nedělal, teď měsíc třeba nebyl.
1: No, nebyl.
0: Tak si ho dáme
1: jsme
0: dneska.
1: Jsme se oddychli.
0: Na svátek. Třeba si vylosuješ nějakou dětskou písničku. Je v seznamu.
1: Dobře, dobře.
0: Jednáš to.
1: Čtyřku.
0: Teď královnou jsem já? Baby. Jseš královna matka. Na den dětí. Písnička zvolena.
1: No.
0: Ale vy, milí posluchači, určitě, jak to bude muset Katka ještě zaspívat.
1: Maria, ještě já jsem zapomněla, že tady ještě ten faktor.
0: Tam je zadání ještě.
1: Bože.
0: Halo.
2: Dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
2: Patrik.
0: Patriku, no konečně Patrik v Radí Show. A jsme komplet. Patriku, ty rozhodneš, jak bude Katka zpívat teď královnou jsem já, jo?
2: Dobře.
0: Za A. Když prší. Takže venku prší, jo, teďka. Nebo za B. Když tě spaluje vedro. Nebo za C, když mrzneš. Máme taky počasí teďka. Mm-hmm. Tak co myslíš, Patriku?
2: Když mrzneš.
0: Když mrzneš. Patriku, vydrž.
3: Své myšlenky jen zvol nazbírám.
0: To mi chybělo.
1: Mně ne.
3: Ty Isis dobře víš, jaký mám cíl.
0: Si děláš dobře.
3: Já jež mívám venoknutí.
1: Takhle to zní u tebe, jo, mně ne.
0: Ale co, dobrý. Ale kapeš se.
3: A hvězda nilská vzhůru stoupá.
0: Egyptě mrzne.
3: Když

0: Ledový království, pojď.
1: Teď královnou jsem já.
0: Ale prosím tě.
1: A hod mi vstává řím.
0: Ty fixluješ normálně, to je Egypt, tohle.

0: Hurgáda, přátelé, 27 stupňů dneska, jasno. Bude až 34.
1: A tam někdy taky mrzne, nebo ne?
0: Nevím.
1: Se ne, viď?
0: Nevím, no. Patriku, jsi spokojený, Patriku?
2: Jo.
1: Umíš, a znáš tu písničku vůbec,
0: znáš
1: Patriku?
0: Znáš tu písničku, Patriku?
2: No.
0: Znáš.
1: A muzikálový fanáš.
0: Zaspíváš ji taky? Pojď.
2: Ne, nechci.
0: Zaspívej teď králem, jsem já.
2: Ne.
0: Ne.
1: Ale já ti rozumím.
0: Já ti rozumím.
1: Ať Řím jen poslouchá, teď královnou jsem já.
0: Hezký. Dobrý.
1: Zamrz vám úsměv aspoň.
0: Bylo to pěkný, kombinace opravdu Ledového království a Kleopatry.
1: Je Monika Absolonová v kostce.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.

0: 9 hodin přesně. Finále dnešní ranní show na Evropě 2, ale začátek týdenní pracovní show. Prostě pondělní ráno v práci. Možná můžu říct na závěr příběh, který by mohl být takovým mementem a takovým pozbuzením pro ty další pracovní dny, pro dnešek. Přece jenom pondělní ráno je takové kritické, že jo. Včera jsem procházel takovým vnitroblokem směrem ke Slovanskému domu.
1: Ano.
0: Prostě procházím v tom vnitrobloku, stojí pán a jak to říct, kouřil. Kouřil marihuanu, takhle to řeknu. A byl takovej vláčnej. Jdu kolem mě a teď jsem viděl, že mě poznal.
1: Ano.
0: Zazářila mu očka a říká, Leoš Mareš. A já, jo, dobrý den. A on, užívejte. A já mu říkám, no, nemusím vám říkat, abyste taky užíval. Vy už užíváte. A on, jo, jo, pak jdu do práce.
1: Kámo, dodáš si taky.
0: Nedělní odpoledne, normálně 16.30, tak jsem si říkal, že...
1: On ten čas pak plyne jinak.
0: Je to super. Takže při pondělním ránu myslete na jednu věc. Don't worry, everything's gonna be alright.

0: potřeba si to připomenout při pondělním ránu, že everything's gonna be alright. Katko, já si myslím, že v té písnice už jsou nějaké jako chemikálie, to není možný, ne?
1: Že ti to dělá hezky?
0: Podle mě to nemůže ti nedělat hezky. Evropa 2 předává, nebo takhle, ranní show předává žezlo Ivaně a Koťákovi. Parto, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem uživatelům i posluchačům.
0: Je to vaše.
2: Užívejte, je skvělý. Užívejte.
0: Užívejte.
2: Života.

0: přijde sám. Krásně to zkusil 1-0.
1: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: ritmul muzicii. Europa 2.
1: Protože máme sponzora Časomíry, dokážu říct přesný čas. 9:10.
2: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Evropa 2 vysílá zprávy.
3: Dobré ráno, počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se zítra vyjasní a také oteplí. Ve středu bude ale opět pršet a čtvrtek bude podle meteorologů znovu slunečný. Maďarský prezident Tomáš Suljok zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Péter Maďar dal Suljokovi čas do nedělní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle. Teď už se nám hlásí Zuzka.
4: Návštěvníkům velkého Boleveckého rybníka v Plzni ode dneška oficiálně slouží 3 nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na pláži Ostende místo dosavadní nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Tak. Obliba letecké dopravy, pardon, já jsem se překlikla. Já jsem kontrolovala dopravní situace a nestihla jsem se vrátit zpět. Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou a podle analytiků by se to ani letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to u letecké i automobilové dopravy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
3: Pozor si dejte na dálnici D55 na 27. kilometru na trase z Napajedel do Hulína, je tam předmět na vozovce, a na dálnici D2 překáží na 51. kilometru směrem z Brna do Lanžhotu porouchané vozidlo.
0: Evropa 2, jak je venku?
3: Stále prší téměř na celém území České republiky, nejvíc ve východních a severních Čechách. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháníkami, ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy, teď už Ivana a Koťák.
1: Je to tak, děkuju Katko, ahoj.
3: Čau.
1: My zase někdy.
3: Tak jo.
1: A teď už Ivana a Koťák.
0: Europa 2. Maximum muziky.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Jak to tak funguje na internetu? Určitě se vám stává takový ten moment, kdy jste úplně třeba v jiné místnosti, něco někomu říkáte, najednou přijdete k mobilnímu telefonu a on vám nabídne obsah, o kterém jste se před chvilkou bavili a nechápete, jak je to možný. My jsme tady před chviličkou, nebo Leoš tady s Káťou před chvilkou řešili uživatele. Mm-hmm. Bylo tím naznačeno, že se jedná o uživatele drog Bang a na mě tady vyskočila zajímavá zpráva. Nečekaný moment. Protidrogový pes se zahryzl do kapsy viceadmirála. Což je jako nepříjemný.
1: Zahryznout se do kapsy, to je strašně nepříjemný. Jako my doufáme, že dneska to vysílání třeba bude příjemnější teď nějak. No.
0: A ty to vysvětlení ještě u toho je napsané jako jenom, ne, ten pes to není o tom, že by mu vyčmuchal nějakou drogu v té kapse toho viceadmirála, on je temperamentní.
1: On jenom šel do kapsu.
0: No, a mimochodem, už se to blíží. Už se to blíží, poslouchejte dobře.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme Den dětí, je 1. června, svátek má Laura a od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka.
1: Krásné dopoledne. Na Den dětí, viď? Co tak ty děláš na Den dětí?
0: Já jdu do práce.
1: Normálně.
0: Jdu do práce.
1: Protože nejsi dítě, asi dospělý.
0: Pak jdu zase z práce. Hele, mám tady informaci, kterou možná pánům, nebo i holkám můžu zavařit. To je jako jedno, jo.
1: A budeme jí říkat?
0: Budeme jí říkat. Já totiž rád zavářím.
1: Tak vážně, tak pojďme.
0: Pravidelný...
1: Já vím, co chci říct.
0: Ne, nevíš.
1: Já vím, co chci říct.
0: Tak to řekni.
1: Pravidelný...
0: Sex.
1: Koitus.
0: Ano, koitus. Pomáhá
1: psychickému zdraví.
0: Tak já to řeknu. Pomáhá zvyšovat estrogen u žen, což tedy znamená, že pokud máte pravidelný příval této bohulibé činnosti, tak vaše vlasy, milé dámy, budou zářivější a vaše kůže bude hebčí.
1: Katko, co ty děláš pro svoje vlasy a pro kůži? Souložíš? A ono to někdy stačí, podle mě.
2: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
2: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napíšu mám ještě.
2: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin, Bebe a kapy. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
12: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
16: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
17: Lenka Termerová, Dana
18: Sislová, Petr Kostka, Jan Vlasák,
19: Oldřich Kaiser.
20: Lidi, vemte rodiče do kina.
21: Pět švestek.
22: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
23: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
24: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
25: Žádná kouzla?
24: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na EPET.cz.
26: Zpátky k muzice.
27: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Maximum muziky, dopolední Maximum muziky s Ivčou a Koťákem. A Koťák mi chtěl něco říct?
1: No, já mám takový, bude to možná trochu delší, ale měl jsem úvahu, která mě donutila k tomu maličko googlovat. Řekl bych, že poslední 2-3 roky poměrně dost interpretů, fantastických československých interpretů, obsadilo O2 arénu. Mm-hmm. Pak se to prostě vyvinulo v to, že se dělají velký koncerty třeba v Edenu. Mm-hmm. Jo, i několik koncertů za sebou. Eva Farná, že jo, a tak dále. No a přesto se tady možná zapomíná na jednu českou legendu. Ty to budeš vědět.
0: Já vím,
1: já jsem si myslel, že tam jsou připravený nápovědy. Která před 30 lety, dámy a pánové, jako trhla na poměry toho žánru, který vlastně jako hraje, úplně jako nevídanou věc. Tak já dávám vám první, nějakou první nápovědu, jen abyste věděli typově, o co jde.
0: Počkej, no takhle to...
1: Stále posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 40 minut. Psal se 21. červen, roku 1996.
0: A?
1: Na Strahově.
0: No jasně, kluci.
1: Vystoupila dvojka, která zaregistrovala nevídaný úspěch. Nevídaný úspěch.
0: Aha.
1: A teď, Ivanko, otázka. Kolik lidí dorazilo 21. června 1996, tedy před 30 lety, na Strahov právě na Kluky Nedvěry?
0: 40 tisíc.
1: Víc.
0: Tam bylo víc než 40 tisíc lidí.
1: Já tě namotivu.
0: Je to po... Tak teď to vidím tak na 50 tisíc, nebo?
1: Je to neuvěřitelných 60 až 70 tisíc.
0: Oh my god, to je... Je to dojemný skoro až. Já vím, že nějaký lidi, který i znám,
1: tam byli,
0: to moje rodiče.
1: Tam byli.
0: A vlastně ten moment asi byl skvělej. Jasně, my teď chodíme do těch velkých míst, kdy je to už tak jako jasný, že se tam jako vyprodá, nevyprodá. Já myslím, že kluci docela zariskovali a že na Nedvědy přišlo tolik lidí, je opravdu na slzy a je to, a mám velkou, spíš, jako jak to mám říct, je mi líto, že jsem to nezažila.
1: No, ale zase, jako myslím si, že tito interpreti mají tu výhodu, že ten táta, co umí třeba na tu kytaru, jako třeba tvůj tatínek, to, tak prostě tohle to si můžete dát. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak spolknou má lásu. No nicméně, my jsme Evropa 2, nesmíme se zpronevěřit, pokračujeme další částí Maxima muziky.
0: Pojďme do O2 arény, no...
1: Ellen Walker, Ava Max, máme 1. června, pokud to nevíte a máte děti, tak dneska je Mezinárodní den dětí. Venku prší, ale zítra by mělo být hezky, posloucháte Evropu 2.
0: Poslouchejte Nedvědy dál.

0: Pedro Pavlián. Maximum nový muziky.
1: Falcon uvádí.
2: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
3: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
4: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
5: A Ondřej Sinek. Zveme vás na legendární veslařský závod 113. čes primátorky.
4: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
5: Program závodu najdete na primátorky.cz.
6: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, food trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
14: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
15: Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky s Ivčou a Koťákem. A teď jsme se tady zasekli na tématu s Koťákem, když jsme ještě nebyli slyšet, jaký jsou vlastně jako, jestli jsme rádi za svý profese, co děláme.
1: Já velmi.
0: Jestli, já taky. A teď vy buď jste rádi za svý profese, nebo nejste rádi, ale jsou profese, o kterých už dneska nikdo nemůže říct, jsem rád za svý profesi, protože ta profese už neexistuje. Ta profese je třeba, já nevím, hele, tipni si, co lidi dřív dělali, dostávali za to peníze a už zkrátka už to nejde.
1: Napadá mě třeba taková ta paní, co jako telefonní spojovatelka.
0: Spojovatelka,
1: tam nějak vyměňovala takový ty zdířky.
0: Ano.
1: Vytočím.
0: Jo, ano. Ona spojovala kontakty a telefonní spojovatelka, tam na té profesi mě vždycky fascinovalo, že to opravdu nedělali muži, ale nebyl tam jediný muž.
1: Přitom jako strkání věcí do zdířek by
0: měl dělat muž, dělali to vždycky ženy. Jestli mě něco zaujalo, co už neexistuje, je to třeba řezač ledu.
1: Jo.
0: Řezač ledu, on v zimě vyřezával...
1: Ty obrovský kvádry vždycky někde vyřízli z rybníka a vezli to daleko.
0: Jo, on je tady ta profese teda mimochodem je ve Frozen. V té slavné pohádce od Disneyho. Tam je prostě postava velkého sympaťáka, ten to je vlastně řezač ledu. Jestli něco už neexistuje, tak je to třeba brusič břitev na ulici. Jako jasně, jako barbři jsou, ale jako jejich brusiči neexistují už.
1: Já vím, že taky existovala profese, takový pán, který chodil s takovým bydlem a dřív, když ještě nebyly budíky, nebo byly budíky a byly drahý, tak on měl takový dlouhý bydlo, ty baráky nebyly zase tak vysoký a on chodil a klepal na okno, aby tě zbudil. Ivčo, jdeš do práce.
0: Budíček. Mě teda moc baví sbírač koňského trusu ve městech, což mi nikdy nenapadlo, ono to jako, ne, jako moc mě to baví, jako myslím tím, moc mě baví ta představa.
1: Moc mě to baví, mňam.
0: Moc mě baví, že mě nikdy nenapadlo, že někdo takový musel existovat, protože prostě fakt to byla údajně strašně důležitá práce v době, kdy dopravu zajišťovali koně, že jo?
1: No jasně.
0: A všude byly ty věci.
1: Ty jejich exkrementy.
0: Já bych chtěla se k tomu ještě dál dostat v příští hodince.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Volkra,
5: Ale to, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Konečně grilovačky.
7: To miluju.
6: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
7: Udělám si sýr na pánev od Madety.
6: Na grilu není spíš na pánev.
7: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
6: Sýr nebo gril?
7: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
6: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
7: Jo, ten od Madety.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
0: Držíme ti flag i v táboře. Evropa 2, 105,5 FM.

0: duše.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: No a 9:40 vám přinášíme zprávy Káti Říhové, pojďme na ně. Evropa 2.
3: Pěkné dopoledne, přes Česko večer přešly silné bouřky. Bez proudu skončily tisíce lidí. Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů kolem Českých Budějovic a na jihu Vysočiny. Jihovýchodně od Netolic se pravděpodobně objevilo tornádo. Meteorologové hledají svědky a žádají o potvrzení. Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. A teď už vyrážíme za Zuzkou.
4: Liberec zvažuje, že prodá fotbalový stadion Unisi místnímu prvoligovému klubu FC Slovan, který na něm hraje své domácí zápasy. Slibuje si od toho, že by mohl získat stovky milionů korun. Pokud se město na podmínkách s klubem skutečně domluví, rozhodnutí o prodeji bude na novém zastupitelstvu, jež vzejde z podzimních komunálních voleb. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Švýcaři na historický titul z hokejového mistrovství světa nedosáhli. Ve finálovém souboji 89. světového šampionátu podlehli Finům 0-1 v prodloužení a jejich stříbrné prokletí trvá dál. Severané naopak slaví už pátý triumf, první od roku 2022.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Kolonu hlásí dálnice D11. Na 0,5 kilometru na příjezdu do Prahy překáží porouchané vozidlo a na D5 se nepřehlédněte nehodu na 97. kilometru a to z Prahy na Rozvadov.
5: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
3: Dnes převládá zataženo až oblačno, na většině území se objeví občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
2: Tak ladíte Maximum muziky dříve, než budeme pokračovat historickými profesemi, tak rozjedeme Maximum muziky s novinkou, se singlem Sinners. Příjemný poslech.
5: Evropa 2. There's a place in this old town.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a velkým bazénem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: K naší velké radosti posloucháte 1. června Maximum muziky Evropy 2. Já jsem Koťák a Ivanka je tamhle kousek.
1: Kousek tady od tebe. Bavili jsme se o profesích, které už neexistují a které nás docela baví. Víš, kdo tam třeba už neexistuje, ale ty si ho ještě pamatuješ?
0: Ježišmarja,
1: krysař. To si nepamatuješ, ale videopůjčovník.
0: Já počkej, já no, tak počkej, to já miloval.
1: Jako člověk, něco jako Tarantino, že tady ten slavný režisér byl
0: ano,
1: jako...
0: Ano, dělal ve videopůjčovně.
1: Ve videopůjčovně, ale byl opravdu ještě proslulý tím. Dřív totiž lidi, co opravdu dělali ve videopůjčovnách, byli velký i jako...
0: Znalci.
1: A probíhalo vždycky výběrový řízení, jestli opravdu o těch filmech něco víš. Jako,
0: ne.
1: No jasně, přišel člověk, mám chuť na něco a oni bez chatu GPT a bez internetu museli jako...
0: Jo, žánrově to trefit.
1: Žánrově, tak já mám chuť...
0: No. Pane bože, videopůjčovny, to je tak skvělý téma. No. Já si pamatuju, kolikrát dneska, jak jsme přehlcený těma možnostma, může se podívat na spoustu věcí a ve finále máš tak obrovskou rozhodovací paralýzu, že když skoro dřív spát, než si vybereš to něco, na co by se chtěla podívat. A tenkrát, když jsem já přišel do videopůjčovny, táta mi dal občanku, já tam dorazil a já jsem odcházel většinou třeba až s pátou volbou, kterou jsem původně chtěl.
1: S filmem Kanibalové útočí.
0: Kanibalové, víš, ten strom, já úplně vidím ten přebal toho, no děsivý
1: já
0: to
1: taky,
0: bylo.
1: Já taky, děsivý taky je, že já jsem se zeptala internetu, jaké naopak profese existují teď a lidé třeba v roce 1990, ale nebo i sklidně 1900 by nevěřili, že existují. Ale to ti prostě za chvíli až chci říct. Prosím.
0: Pokračujeme muzikou. Damian, David, Tilla a Nile Rodgers. Pojďme na ně.

0: Řešíme profese, které už dávno zanikly. Kamarád mi píše, Kubo, ještě byla kojná.
1: Kojná.
0: To je teda pravda. Napočkej, a kojná je co? To je paní, která
1: ti zakojí, teda, která ti odkojí tvoje dítě prakticky.
0: Svým
1: prsem, no.
0: Svým mlíčkem, dobře. No. Tak, jo.
1: Tak je spoustu třeba podivných profesí v historii, které byly třeba syn Eater, pojídač hříchů v některých částech Británie, při pohřbech dostal najíst a symbolicky na sebe převzal hříchy zemřelého. Ale pojďme se přestat bavit o tom, co už není, a pojďme se bavit o tom, co už je. Protože internet říká, že lidé v roce 1900 by se zadivili pár profesím, který teď děláme my.
0: Tak schválně.
1: No tak co tam asi je? Je tam. To, co děláš taky?
0: Moderátor v rádiu.
1: Je tam influencer třeba.
0: No jasně.
1: Je tam youtuber samozřejmě, jasně. Podcaster, je tam manažer sociálních sítí. Jako promiň, jako těm lidem bychom teď nevysvětlili, co prostě taky dělá Jordi tady. Pro Evropu 2, jako jo. Je tam AI specialista, virtuální asistent, je tam třeba tvůrce online kurzů, no vlastně všechno je to na to online,
0: všechno z internetového světa.
1: Všechno z internetového světa. A je tam člověk, který testuje videohry, to by opravdu taky nepochopili.
0: Tyjo, to bych, to je moje vysněná práce.
1: Ale teď já jsem se zeptala totiž chatu GPT, jestli opravdu mojí profesi a tím vším, co chat GPT o mě teď ví, jestli by se tím zadivili. Ivano, určitě by se tomu zadivili. A jak? Je to velmi blízké tomu, co děláš ty, influencerka a podcasterka. Před 100 lety by vysvětlení znělo asi takto. Vyprávím lidem příběhy, mluvím s hosty, natáčím videa o svém životě a firmy mi za to platí. A člověk údajně z roku 1900 by se zeptal, a v jaké továrně tedy pracujete? A já bych řekla, na Evropě 2.
2: Kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr.

0: Stavební spoření od Buzinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
4: Falcon uvádí:
5: Ten meč mi ukáže cestu domů.
4: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
6: Jsem mocný!
4: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
7: Zpátky k muzice.

0: Přinášíme vám poměrně exkluzivní informaci, která rozesmutní nejednoho fanouška Dua Lipy.
1: Já myslím Emu Farnou třeba, že by to mohlo rozesmutnit.
0: Už si nezaspíváte spolu.
1: Já myslím, že s Duou Lipou může Eva Farná zpívat kdykoliv. Mimochodem jsem se rozvěděla, teď mělo výročí ta velká akce tenkrát v Outučku prostě, kam Eva Farná zavítala jeden den, druhý den už zpívala na pódiu tady s velkou hvězdou, tak to byl rok, mi to přišlo, že to bylo třeba před 2 měsícema. Byl to rok teď.
0: A je teda pravda, že to byla velká událost, udělala to radost nám všem.
1: No, mě udělala taky radost, že Dua Lipa se pravděpodobně vdala. Ona si vzala jednoho herce, kterýho, když řeknu jeho jméno, nevím, jestli ho budete znát, ale když uvidíte jeho obličej a třeba si zkusíte zagooglovat, tak ho budete znát. Jmenuje se Callum Turner. Je to velký sympaťák, umí i dramatický role, umí prostě být i komický a tak. Dua Lipa se údajně tak trošku jako potajnu, když mě to teď přijde moc jako tajný, vdala a byli tam hosté, třeba jako Elton John, byla tam Donatella Versace.
0: Hele, tak to, no, tam... to mě hrozně baví, víš, jakože že bys měla tu svatbu a prostě si ti tam sjel úplně kdokoliv. Že?
1: Kdo byl na mý svatbě, no?
0: Michael Jackson, prostě. Michael Jordan,
1: nebyl.
0: Že jo? Michael DiCaprio a všechno tohle.
1: Benson stalo. Boone, toho bych chtěla na svý svatbě. Tak já to ještě potřetí
0: zvážím.
1: Benson
0: Boone, mimochodem interpret, který metá fantastická salta na svých koncertech, je momentálně v playlistu Evropy 2.
1: A má u toho vždycky krásný kostýmky. Viď? Dobrej.
0: Rozjeď to, chlapče.

0: Fialovka.
1: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, já tady mám pro vás fakt jenom krátkou informaci. My většinou lákáme naše posluchače do kina ve čtvrtek, což je den filmových premiér. Tentokrát ale uděláme výjimku, protože tady je opravdu filmová událost, která tento čtvrtek vstoupí do českých kin a je to věc, u který si říkám, ty bláho, jak to ta dnešní, možná generace prostě diváků, jak to dá, protože Scary Movie je biják z roku 2000, jestli se nepletu.
2: No tak první
1: Scary Movie, děsnej biják, ještě dřív, ne? 2000,
2: vidíš. Já teda pak samozřejmě byla pokračování, já viděla všechny Scary Movie, jsem velký fanoušek a jako teď mě skoro to vehnalo slzy do očí, možná jako dneska nedvědí, když jsem si vzpomněla, že byli někdy na Strahově a že to bylo asi moc hezký, tak to je to samý se Scary Movie. Že, a počkej, Koťáku, slib mi, že na to se mnou půjdeš, ty na to se mnou půjdeš.
1: No my už jsme domluvený, Mimochodem, pokud tady nevíte žánrově vůbec jako o co jde, tak je to parodie na kultovní horor, který se jmenuje Vřízko z roku 1996. No ale hlavně ta tvůrčí, to je taková rodina, ty se jmenují Wayansovi, Wayans, a jeden z nich je režisér, jsou tam prostě dva herci a bratranci a všichni tam prostě hrajou a jsou tam typy snímku, jako je třeba Někdo to rád blond, nebo Mizera, nebo Pidi Hajzlík.
2: Nebo Taková normální holka. Tady na ty všechny filmy dělají tady ty kluci parodie a já se na to strašně těším. A oni slibujou po nekonečný době, pro mě nekonečný době, opravdu opět nekorektní humor a já ho chci vědět.
1: Yes!
3: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
4: Na tohle se připravuju roky.
3: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
5: Jsme zpátky!
3: Je prostě trochu děsnej.
5: Proč jen trochu?
3: Děsnej biják Scary Movie.
5: Matroš.
3: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
0: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
2: Vzrušené dámy, elegantní pánové a spousta blbů. To je komedie omylů, premiéra shakespearovských slavností. Já jsem Aneta Krejčíková a srdečně vás zvu na bláznivě vášnivou jízdu. Čus.
3: Generálním partnerem letních shakespearovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 dopolední, maximum muziky i včas s Koťákem právě teď končí, ale už by někde za dvířkama měl být Pavel Cejnár, který s vámi bude až do 13 hodin. Viď?
1: Tak Pavel už jde.
0: Pavel už jde, tak to vítáme slavnostně Pavla.
1: Musíme se Pavla zeptat, jestli tady v rámci našeho minulého tématu, Pavle, ahoj, co ty a Scary Movie? Týzovali jsme, že jde do kin po dlouhý odmlce 6. díl.
2: Já na tohle nekoukám.
0: No a takhle to někdo má? Posloucháte Evropu 2?
1: To řekl docela radikálně, že?
2: No.
0: My na to koukáme.
3: Já koukám 88.2 a 105.5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Minutu na zpátek, odbyla 11. hodina, ve vašich uších je pondělní dopolední Evropa 2, teď zprávy a Káťa Říhová, pojďme do nich.
2: Pěkné dopoledne, řidiče čekají o letních prázdninách, dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku se zítra vyjasní a oteplí. Ve středu bude ale opět pršet a čtvrtek bude podle meteorologů znovu slunečný. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: V Terezíně začne oprava střech dvou objektů, které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlédnou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálů, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé v kariéře do čtvrtfinále grandslamového turnaje. V osmifinále Roland Garros porazil na antuce v Paříži nasazenou jedenáctku Andreje Rubliova z Ruska. Poslední český zástupce ve dvouhře narazí v boji o postup mezi nejlepší čtveřici na 19-letého Brazilce Joao Fonseku, který ve třetím kole vyřadil Novaka Djokoviče.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D55 je provoz převeden do protisměru mezi 17. a 24. kilometrem ve směru do Zlína. Vozovka je tam zúžená a na místě pracují silničáři.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převládá zataženo až oblačno. Na většině území s přeháníkami ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude méně. Nejvyšší teploty dnes mezi 18 a 22 stupni. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
1: Celý tento týden mezi 11. a 13. hodinou budu něco rozdávat. Za chviličku se dozvíte, co konkrétně. Teď Dermot Kennedy. Hezké pondělí s Evropou 2.
4: Evropa 2. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Pondělní dopolední Evropa 2, 11 hodin, 15,5 minuty k tomu, skvělý Linkin Park. Za chviličku Adonis, anebo taky Tom Gregory, po případě dáme Shakiru, novou Shakiru. No a já jsem slíbil, že budu mít pro vás celý tento týden takovou přidanou hodnotu a že budu co si rozdávat každý den. Zkuste si představit, jak zhruba vypadá, pozor, nejpohodovější festival se skvělým jídlem a nejenom skvělým jídlem, ale skvělou muzikou. Tak představte si kapely jako Tata Boys, Tomáš Klus, Cindl X, Martina Pártlová, další a další, Skyline a úžasná Food Zona a spoustu dalších atrakcí. Tak tohle to všechno nabízí od 19. června do 20. června, tedy od pátku do soboty, v Morava Campu v Mohelnici festival, který se jmenuje Fingers Up. Pokud byste chtěli na tento festival lísky pro celou vaši partu, tak je potřeba, abyste velmi pozorně poslouchali, protože vždycky budu rozdávat 4 lísky na festival Fingers Up. No a pozor, je to včetně vstupu do stanového městečka, což se taky vyplatí. No a každý den vždycky výherním signálem bude kapela, která bude hrát živě, a je to kapela Skyline. Takhle zní začátek songu. Jakmile uslyšíte v plné své délce, tak volejte sem do studia na 257 400 888. Tak držím palce, ať to vyjde zrovna vám. No a posílám vám velký pozdrav a hezké pondělí. Tohle je vaše Evropa 2.
1: Maximum muziky. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že mě sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
14: Co je?
13: Co je?
14: Je scary movie v kině. Jsme zpátky!
13: Horory všech zemí, bojte se! Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
15: Na tohle se připravuju roky.
13: Scary Movie.
14: Já ti dám, že se budeš smát!
16: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
1: Zpátky k muzice.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický lodi lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmír. Už za dva dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2, no a já tady mám něco pro všechny řidiče. Pokud mě posloucháte v autě, nebo pokud jste už zaparkovali, jste v práci, nebo cokoliv, tak dávejte teď dobrý pozor. Věděli jste, že vůně ovlivňují náladu i rychlost reakcí za volantem. Totiž správný výběr esencí pomůže udržet klid v koloně. Jo, lepší pozornost na dálnici, jo. A teď pozor, k čemu byste si měli přičichnout. Tak já to vemu velice krátce, protože oni to tady jako hodně rozebírají. Tak stará dobrá máta nikdy nesklame. Máta vás vždycky uklidní, pokud třeba někde někam pojedete dál, vemte si, přičichněte si a uvidíte, že hnedka budete v pohodě. Citronem prý proti chybám v silničním provozu, takže když si přivoníte anebo kousnete do citronu, tak vám to dopomůže k tomu, že budete dělat míň chyb. Pomeranč skrotí dopravní vztek, tak to je dobrý, když pojedete někam do kolon. Rozmarín je pro mentální ostrost, jako dělanej. Potom byste si měli dát pozor na levanduli, která by vás mohla jako utišit a abyste třeba neusnuli. Takže prosím vás, vůně, není vůně jako vůně, tak nezapomeňte si přičichnout k něčemu, co bude opravdu jako vás inspirovat a hlavně dojeďte v pořádku, kam potřebujete. To vám přeje Evropa 2, no a když si nás pustíte, tak třeba za chviličku Papa Roach anebo 21 Pilots, tak pohodové pondělí a ještě jednou šťastnou cestu. To vám přeje Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Vyvez z Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: To jsou Skyline, kapela, která mimo jiné zahraje na festivalu Fingers Up. Fingers Up je nejpohodovější festival se skvělým jídlem. Těšit se můžete mimo Skyline na Tata Boys, Tomáše Kuse, Xindla X, Martinu Pártlovou, Prago Union a další kapela Koblížci. No, bude toho hodně. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na fingersup.cz, psáno dohromady, Fingers Up, tak se to píše. Mimochodem, mimo muziky vás čeká úžasná foodzona a spousta dalších atrakcí. Už jsme o tom tady mluvili i loni, předloni, je to několikátej ročník, takže nejenom muzika, ale když spojíte dobré jídlo s muzikou, tak z toho vyjde geniální festival Fingers Up. To všechno od pátku 19. do soboty 20. června v Morava Campu v Mohelnici. Pokud chcete vyrazit s celou svojí partou, mám tady 4 vstupenky na festival Fingers Up, tedy na celý festival od toho 19. do 20. od pátku do soboty v Morava Campu v Mohelnici, včetně vstupu do stanového městečka. Tak teď volejte na 257-400-888. Není otázka, stačí se dovolat a jedete do Mohelnice na Fingers Up. Tak pojďte na mě, 257-400-888. Tak já se ptám, kdo jede na Fingers Up? Halo, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Tady Terka.
0: Terko, nazdar! Už to můžeš formovat tu partu, protože je jasný, že 4 lístky jsou tvoje, k tomu vstupenka do stanového městečka, tak prosím tě, jak daleko od tebe je Mohelnice, víš to z hlavy?
1: No, asi, nevím, nějaký 3 hoďky.
0: Nějak, no tak, když uděláte dobrou partu s dobrýma lidma, tak to bude vynikající. Ty dáváš přednost na festivalu jídlu, anebo hudbě, anebo to prostě tak jako prolneš dohromady?
1: No, dohromady, to byť je jasný.
0: Dobře se najíst, zažít úžasný koncert. No a co se bude dít ve stanovém městečku, to už necháme samozřejmě na tobě. Tak prosím tě, moc si to užij, vydrž mi na telefonu, jenom připomínám, Fingers Up je od konkrétně 19. června do soboty 20. června Morava Campu v Mohelnici. Tak velká gratulace, drž mi na lince a užijte si to, jo? Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Evropa 2, 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je to tady, je tady poledne, pondělí 1. červen a Evropa 2 má čerstvé zprávy. Kačko, jdeme na ně.
2: Pěkné poledne, obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to ani letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží, a to u letecké i automobilové dopravy. Máme poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. Teď se vydáme za Zuzkou.
3: Brněnský dopravní podnik letos pořídí dvě další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Senior Bus je vytížený. Původně služba začínala se dvěma auty. Za 10 let už řidiči absolvovali na 200 tisíc jízd. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Za posledních 10 let v Česku výrazně klesla spotřeba hormonální antikoncepce. Největší propad je patrný u mladých žen ve věku do 27 let. Na vině je podle lékařů i fobie z hormonů. Gynekologové se nebojí moderní antikoncepce předepisovat, naopak varují před nedostatečnou ochranou při sexu. Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace mladí lidé čím dál méně používají také kondomy.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D55 je provoz převeden do protisměru mezi 17. a 24. kilometrem ve směru do Zlína. Vozovka je tam zúžená a na místě pracují silničáři.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes převládá zataženo až oblačno. Na většině území s přeháníkami ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude méně. Nejvyšší teploty dnes mezi 18 a 22 stupni. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
1: Tady je Evropa 2, mám tady jeden aktuální příběh, který se stal pár dní nazpátek, už za chviličku si ho řekneme, bude taky flashback a já vám

Calvin Harris na pondělní Evropě 2. Tak pojďme dál. Tohle jsou skvělý One Republic. A nebude chybět už za chviličku ani Anet Fab. Evropa 2.

0: FAP na pondělní Evropě 2, 17 minut po 12. hodině a já tady mám příběh, který opět napsal sám život. Pojďme si říct, že děti jsou úžasná stvoření, která mají jen minimum studu, rádi se projeví i na veřejnosti a jejich otevřenost a roztomilost nechá málo koho v okolí chladným a klidným. No a děti prostě ty se ještě jako před ničím a před nikým neskrývají, vždycky řeknou to, co mají na jazyku, to, co chtějí říct a tak podobně. Představte si, tady ten příběh je o jisté holčičce, které bylo, nebo je vlastně zhruba asi 8 let a tady ta holčička, tý se minulý týden zdálo o tom, že by chtěla jet nějakým, ale opravdu plným autobusem a v tom autobusu pro všechny zaspívat svoji nejoblíbenější písničku. Tady napíšou dokonce, jaká ta písnička konkrétně byla. Ale bylo to nádherný, že vlastně její maminka, když ji vezla někam do školky, nebo do školy, 8letá, to už bude škola, tak jeli autobusem, no a své přání řekla panu řidiči, který jako neotálel, normálně vytáhl takový ten autobusový mikrofon, předali ho a říká spust. Když spustila, tak normálně všichni zbystřili, zpívala nádherně, všem prej zlepšila náladu a když dokonce se k ní přidal na jedné ze zastávek i sám řidič, protože tu písničku dokonce znal, tak to bylo prej úplně geniální, až dá se říct fenomenální. Tak jakým to zpívalo, to tady k dispozici nemám, ale chtěl bych jenom říct, že pokud máte nějaký podobný sen, nestyďte se a splňte si ho. To vám přeje samozřejmě Evropa 2. Za chviličku flashback. Evropa 2.
1: Evropa 2 uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
2: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, hop.
1: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
2: Já napíšu mám ještě.
1: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Night, 24. července v amfiteátru Loket.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit.

0: Soutěž je na rockforpeople.cz.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
1: Oldřich Kaiser.
2: Vemte rodiče do kina od 28. května.
1: Pět švestek.
6: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
7: Teď se fotím já.
8: Řekni epet.
9: Nejdřív vyfotím vyúčtování.

jdeme vzpomínat. Evropa 2 Flashback. Ano, a uděláme to opět s takovou typovačkou, nikam nekoukejte, zkuste si tipnout, jestli chcete, můžete se do toho zapojit, je to jen tak, aby jsme osvěžili trošku mozkové buňky, z kterého roku je tady ta písnička. My si dáme švédskou partu Ace of Base, dokonce vám řeknu, že to pochází z alba Happy Nation, no a ta písnička se jmenuje The Sign. Takže Ace of Base a moje otázka zní, kterého roku je tento song? Po písni si řekneme. Ropa 2.

0: Jaký to byl rok? Pokud jste tipli, 1993, tak jste tipli správně. Za chviličku třeba Don Toliver, Bastille a další flashback zítra. Pouze na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Falcon uvádí.
2: Ten meč mi ukáže cestu domů.
1: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
3: Jsem mocný!
1: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
8: Jsme energie tohoto města.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
13: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
14: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
13: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
14: Program závodu najdete na primátorky.cz.
15: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
16: Festival Vysmátý léto je tady a letos přináší zábavu pro celou rodinu. Ben Crisovo, Monkey Business, Sofian Mežmež, Vohnout, Rytmus, Slza a mnoho dalších. Těšit se můžeš i na doprovodný program Chillzony, Food Trucky a skvělý vibe po celý den. Na tomhle festiáku nesmíš chybět 26. v Kadani pod Hradbama. Lístky v aplikaci NFC Tron.
17: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness. Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: to dust. All that I adore. Nazdar Indro.
1: Ahoj.
0: Zdravím tě. Tak za chvíličku z Maxima muziky ještě Taylor Swift nebo Mark Dan, Giovanni Richie. No a na 13. hodinu Lucka připravuje čerstvé zprávy.
1: Aha.
0: Tak co ty po víkendu? Jenom no. Řekni jedním slovem, jedním slovem. To je vlastně takový úkol,
1: ano.
0: Jaký byl pro tebe víkend?
1: Robota.
0: Takže práce byla.
1: No strašlivá.
0: To je dobře, ale na to, že jsi pracoval, si vysmátej.
1: No tak
0: to se... takhle, ty vidíš tvoji platu za to, ne? Co?
1: Počkej, ale to jsem právě nepracoval za peníze.
0: Jo, takhle.
1: No ono to peníze stálo, ale mě v rámci těch investic. No, já jsem, prosím tě, měnil jsem baterii v koupelně.
0: Aha.
1: Měnil jsem baterii ještě v... ne v druhý koupelně, ale v, jakoby, v takovém záchodě malém. Mm-hmm. Prostě takovýhle, bylo to všechno, instalatérský práce, zahradnický práce.
0: Tak počkej, já musím říct, že ty vlastně na Evropě 2 máš pořad, který se jmenuje Rap Atelier.
1: Ano, ano, jo? Ano.
0: Takže ty nejsi instalatér, ty jsi nebyl rapper ale, o víkendu, instalatér. Ale instalatér. Takže jsi to trošku prohodil.
1: To je prostě všechno, já bych měl jmenovat, co všechno umím kolem domu dělat. Jo.
0: Hele, a povedlo se?
1: Jo, je to dobrý.
0: Funguje to,
1: jo, je
0: tak,
1: to
0: jak má?
1: Je to super.
0: Takhle. Když tam nedáš správný těsnění, tak je to
1: vyjde. Ale počkej, to jsou věci, to jsem zjistil. Tolik jsem se naučil během víkendu, fakt.
0: No, já ti to vidím na očích. No tak doufám, že ti to bude těsnit i mezi 13.
1: Určitě,
0: a 15.
1: Určitě.
0: Hodinou. Já se loučím, zítra opět budu mít lístky na festival Fingers Up mezi 11. a 13. Těším se na vás, hezké pondělí všem.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Časopis Apetit vás zve na Apetit Piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Piknik 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání.

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku CZ.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volka, Tří Fajde.
4: Faded. Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Konečně grilovačky.
8: To miluju.
7: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
8: Udělám si sýr na pánev od Madety.
7: Na grilu není spíš na pánev.
8: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
7: Sýr nebo gril?
8: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
7: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
8: Jo, ten od Madety.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Letní Shakespeareovské slavnosti začínají už 24. června premiérou komedie Omylů. Hrají Marek Adamčík, Aneta Krejčíková, Marek Taclík, Erika Starková, Dana Batulková, Jakub Kohák a další. Vstupenky prodává Ticketmaster. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

Fajnu slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, 13. hodina odbyla, jsou tu aktuální zprávy s Lucou na Evropě 2. Pojďme tady na ně.
2: Hezké odpoledne. Policie zajistila při akci zaměřené na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu 86 tisíc produktů a 155 kilo kratomu. Informují o tom dnes ministerstvo vnitra. Zavřeny byly 3 prodejny. Premiér Babiš řekl, že vláda připraví nový zákon. Ministr zdravotnictví by měl podle něj pak předložit návrh novely, že kratom bude možné pořídit od 21 let. Česká republika se tento měsíc zúčastní armádního cvičení Severoatlantické aliance ve Finsku, Švédsku a Norsku. Vyšle 5 letounů JAS-39 Gripen z Čáslavy a asi 50 příslušníků létajícího, pozemního a zabezpečujícího personálu. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Další zprávu má pro nás Zuzka.
3: V Terezíně začne oprava střech 2 objektů, které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlédnou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálů, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení.
1: A další výjimka je ještě ta, když žádnou nemovitost nevlastníte. Jste úplně v pohodě.
4: Kde to stojí?
2: No a pak ještě si postojíte na D5 na 87. kilometru u Plzně. Tady se pomalu rozjíždí kolona po nehodě. Tady směrem na Rozvadov došetřují nehodu osobního auta s kamionem. Tak počítejte se zdržením kolem 10 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Teploty dnes zůstanou mezi 17 až 22, na horách naměří kolem 13. Odpoledne bude zataženo a oblačno a na většině území může zapršet. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Ze zpráv po 13. hodině je to vše. Teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak. Ono kdysi byl takový pořad jeden, víš, který byl jako o extrémním šetření. Třeba lidi jako extrémně šetří. Bylo to na americkém nějakém kanále. A to bylo strašně zajímavý. A v tomhle tom právě jsem si vlastně na to vzpomněl, víš, že jako ten, kdo nic nevlastní, tak samozřejmě ušetří, že? Mm-hmm. Víš, jako tím, že prostě nemusí platit ty daně a podobně. A víte, jak nejvíc ušetříte úplně?
2: To povídej.
1: No, když zemřete. To je nejlepší, to je tím ušetříš úplně vlastně každou korunu už na, do konce života vlastně.
2: Ano, a tak to začíná odpolední vysílání s Jindrou.
1: Přesně, chcete ušetřit, zemřete. Ne, tak musíme si s toho udělat samozřejmě trošičku legraci. Jinak každá koruna dobrá, to samozřejmě souhlasíme. No nic, tak držte vldou, hezký odpoledne s Evropou 2, mám pro vás další témata, které budou podobně zajímavé jako ten úvod.

Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Teď mám takovou zábavnou věc pro vás, která ale zároveň je velmi praktická a můžete tím předejít problému, kdybyste náhodou cestovali tedy směrem na východ do Asie nebo konkrétně do Indie tedy, protože v Indii teď je takový další jako fenomén, který je celkem nový údajně teda, jo, nevím. Každopádně, představte si, co se děje v Indii. Tak když se rozhodnete už vůbec letět do Indie, tak už jste hustý, jo, protože evidentně nemáte strach z mnoha různých jako zažívacích problémů, ze špíny a podobně. I když je to nádherná, nádherná země, takový Rishikesh, prostě takový týdenní, dvoutýdenní jogový pobyt, není nic víc prostě, jo. No, nedělám na to reklamu, ale opravdu to je krásný. Nicméně, pak jsou tam ty úskalí, že jako cestovat, kdyby se tam chtěli cestovat třeba autobusem, no vůbec, tam se dějou věci, co vůbec ani se do rády a říkat nedá. Podobně je to ve vlaku, jo. Když už se tam vejdete, protože jste určitě viděli, ne, někdy takový přeplněný vlaky, jak z toho úplně padají ty hrozny těch lidí. Tak pozor, teď je normálně vychytávka neuvěřitelná, kdybych to neviděl na videu, tak tomu nevěřím. Normálně jak Indové jsou tedy chytří. Oni spolíhají na to, že hromada turistů, kteří jedou v těch vlacích, tak mají někdy jakoby vystrčený ruce hlavy ven a dělají si ty selfiečka třeba, jo, že jsou v tom indickém vlaku. No tak zaprvé několika z nich se to už jako vymstilo úplně smrtelně, protože se vyklonili natolik, že si prostě to cákli o nějaký ten

0: na součástky a ty potom použijou buď že prodaj, anebo z toho udělají úplně nový třeba telefon. Takže takhle jsou chytrý. Kdybyste fakt viděli to video, to je tak jako legrační na jednu stranu, jo, prostě. A na druhou stranu hrozivý. Takže bacha na to. Indie má svý krásy, ale samozřejmě i svý výzvy. A tohle je jedna z nich.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ. Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře. Více na soutěž Orlen.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
8: Falcon uvádí:
9: Ten meč mi ukáže cestu domů.
8: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
10: Jsem mocný!
8: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: flake until I hit the ground.
1: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
2: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Koukáte v roku 2. Je teď čas obědu, tak jsme říkali, že bychom mohli dát takový jako gastrotéma. Je krásný, jak v České republice se, jak houby po dešti, teď je to aktuální, se prostě objevují různý podnikatelský projekty v rámci gastronomie, různý kavárníčky, bistra a podobně. A já jsem teďko vlastně slyšel úplně nádhernou story, takovou inspirativní od Lucie, která tady měla nádherný víkend, a řekni Luci, o čem to jako bylo. Je to fakt jako inspirace, myslím si, ideální. No povědej,
1: No jako pravda je, že to začalo tím, že si tady jedla nějaké sušenky a ano, nabízal jsi mi.
0: Jo, to je pravda.
1: A já jsem říkala, že vlastně po víkendu už sladký, anebo vůbec nechceš jídlo vidět. Nechci vidět.
0: Ano.
1: Protože my jsme si dali takovej víkend pátek, sobota, neděle, kdy jsme jeli na kole.
0: Ano.
1: Byly to velký vzdálenosti teda pro mě. Pro
0: no šedé, jako denně, to je 50,
1: 60, jako to je asi skvělý. Normální. No. Ale jezdili jsme na Moravě a jezdili jsme od bystra k bystru.
0: Jasně.
1: A ochutnávali jsme, zjišťovali jsme, jak se liší, jaký mají nabídky, a bylo to výborný.
0: To je úžasný. Teď pozor, jo, ještě jako, je tam jeden detail, ten klidně můžeme říct, že prostě tvůj přítel měl jistou spolupráci, ano, o tom, že vlastně ty bystra jako, jako objedete, uděláte z toho nějaký report.
1: Ano.
0: A teď právě, tam se přesně láme vlastně to, že ty jsi byla prostě v těch bystrech, teď tam jedno bylo nějaký, že v rámci jako i pikniku, jestli jdeš sednout, že snídaně v trávě, ano, a tohleto. A teď vlastně ty jsi to popisovala, jako že to znělo na jednu stranu naprosto fantasticky, a na druhou stranu už bylo vidět, že už jsi z těch byster byla úplně, už nechtěla žádný bystro prakticky vidět, že?
1: Ale jo, byla to motivace vždycky. Byla to motivace, když jsme takhle seděli třeba včera ve Velkých Pavlovicích.
0: No.
1: A teď, no ale jako máme asi tak hočku na to, aby jsme přejeli do Břeclavy. Protože tam za chvilku jako přestávají vařit, jako za chvilku končí branč. Takže teď jsem se nadspala a teď jako zase,
0: Je, jako,
1: to,
0: hele,
1: je to dokonalý.
0: Nádhera, jenom prostě přesně, jsme se nějak bavili v souvislosti s těma, s tou rekordní výhrou, co teďkom v Čechách padla, jak vlastně jednoduše vám různý jako standardy, který teď vy vidíte jako, nebo vnímáte, že jsou vysoký, jak můžou teoreticky vlastně zevšednět. Víš, že prostě někdo by třeba řekl, je, no to bych jel na Moravu, prostě tam někde si dát piknik na nějakým úplně luxusní branč, a ty úplně, ježišmarja, zase další branč. Je, takže vidíte to, jak to je, prostě, když ještě navíc to začnete dělat, jakoby povolání, no tak to je úplně jako nás prostě, že jo. Co tebe už prostě, co tobě potom už
1: počkej,
0: udělá...
1: Počkej, ale tohle mít jako povolání, no, tak to jako 50-60 kilometrů je málo na tom kole. Tohle, to abys vyjezdil.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Tři pade.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Vyvez z Európou 2 partu na festiák. Když si tento týden denne okolo obieda pohlídáš na Európie tenhle song a zavoláš nám, odmieníme ťa 4 úpenama denne na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadar. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Európou 2.

po dvě mám tady zcela jistě takovou inspiraci pro mnohé z vás, pakliže máte trochu odvahu jít třeba do podnikání. Ono totiž takhle, všechno to HDP a podobně. Na jednu stranu je to trošku nesmysl, protože chtít na prakticky už jasně dané planetě nekonečný růst je docela dost jako nesmysl, který se může vymstit časem, že? Protože vlastně není možný, aby jako něco, co žije v omezeném prostoru nebo co působí v omezeném prostoru, rostlo neomezeně, že? To by totiž neomezený musel být i ten sám prostor. Ale to je jedno, to dejme stranou. Každopádně, každá země pakliže má úspěšný podnikatele a celkově hýbající se ekonomiku, tak bude prospívat. To je prostě realita dnešní společnosti, zejména západní. A je dobrou zprávou, že za první 4 měsíce letošního roku přibylo v Česku 15 503 podnikatelů. Pozor, meziročně je to o 41% více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF, Czech Credit Bureau. Dobrá zpráva, ne? Je to ČT24 živě. Takže tolik aktuálně naše bilance, je evidentní, že rok ohnivýho koně opravdu vzali minimálně lidi v rámci podnikání skutečně vážně. A je to dobře, pač tenhle ten rok by skutečně měl být víc fajn, než si možná všichni myslíme. Tak držíme palce všem podnikatelům, pač znáte tu statistiku, že polovina z nich potom zkrachuje. Ale to se nemusí vůbec týkat vás konkrétně, ani těch 15 tisíc teď. Uvidíme, držíme palce. Evropa 2, 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 14. hodina odbyla, posloucháte Evropu 2 a Luca má pro vás aktuální zpravodajství. Pojďme tedy na něj.
2: A přeju hezké odpoledne. Jeden rok v českém vězení stojí 680 tisíc korun. Navíc téměř každý druhý propuštěný se do 7 let do vězení vrátí. Riziko mají snižovat programy, které jsou o mnohem levnější než pobyty za mřížemi. Podle novinek CZ ale organizace, které je mají na starosti, na to nemají od státu žádnou podporu. Pokud vyrazíte na túru na Šumavu, tak pozor. Na některých turistických trasách leží po nedělní bouřce popadané větve. Týká se to především jižní části Šumavy v okolí Českých Žlebů a Knížecích plání na Prachaticku. Trasy jsou průchozí, ale turisté musí počítat s komplikacemi. Zuzka má pro nás další zprávu.
3: Brněnský dopravní podnik letos pořídí 2 další dodávky pro provoz služby Senior Bus. Zájem je velký a někdy se zájemcům ani nedaří objednat, protože Senior Bus je vytížený. Původně služba začínala se 2 auty. Za 10 let už řidiči absolvovali na 200 tisíc jízd. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Po nočním letu dorazili do New Yorku. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se nyní budou vyrovnávat s časovým posunem, protože je tam o 6 hodin méně než v Česku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Osobní auto nabouralo do svodidel na D1 na 212. kilometru směrem z Brna do Vyškova. Jede se to jen levým pruhem před místem, tak pojedete 10 minut v koloně. A zpomalte na D5 na 87. kilometru u Plzně směrem na Rozvadov došetřujou nehodu osobního auta s kamionem.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
2: Teploty dnes zůstanou jen mezi 17 až 22, na horách pak kolem 13 stupňů. Odpoledne bude zataženo až oblačno a na většině území může pršet. Ojediněle se můžou objevit i bouřky. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Opravdu už je to všechno, už jsme slyšeli všechny informace, co jsme potřebovali. Teda.
2: Ještě potřebuješ něco
1: Já
2: slyšet?
1: Já nevím, no tak něco ještě třeba by tam nebylo v rukávu. Tak příští hodinu zase.
2: Počkej si.
1: No tak ze zpráv to bylo opravdu vše, člověk si nemůže vystřílet všechny náboje hned takhle na začátku.
2: Dobrého pomálu.
1: Přesně tak. Mimochodem, my jsme jeli trošku jako inspirativní vlnu, podržíme ji ještě i dál, za chvíli rubrika Kultovka a pak právě je jedna taková inspirace na takový dobrodružu, případě, kdybyste náhodou chtěli v létě udělat něco jinak a tak, tak mám pro vás takovou inspiraci za chvíli. Tady na Evropě 2. Would you say that to me?

0: Kultovka Evropy 2.
1: Je čtvrt na tři a máme tu dnešní kultovku, takovou každodenní porci nostalgického návratu do historie muziky. Dnes tedy rok 2000, konkrétně zpěvák z Rakouska, který třeba nejodluje a podobně. Znělo to tenkrát celkem světově, proto je to i v dnešní kultovce. Je to zpěvák Mark a jeho track se v onom roce až do dnes tady jmenuje Want to make her happy. Tak pojďme se to tady připomenout v rámci dnešní kultovky tady na Evropě 2.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Co je?
12: Co je?
11: Je Scary Movie v kině. Jsme zpátky.
12: Horory všech zemí, bojte se. Přichází film, který vás nemilosrdně vykuchá.
13: Chceme chlast, šit muziku a trochu se teplit.
12: Scary Movie.
14: Proč jen trochu?
12: S dubbingem i titulky v kinech od 4. června.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Fajnu slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, já jsem vám sliboval jistou inspiraci, případně i na léto v rámci cestování. Lítání je drahý, možná jezdit autem bude trošku levnější, i když ty ceny paliv skutečně nejsou úplně ideální. Na druhou stranu, ty strašlivý scénáře, jo, který se v rámci různých analýz jako řešily, to znamená, že už se na polovinu května řešilo to, že budou na příděl a tak dále, tak to se naštěstí nestalo. I to, že Hormuzský průliv je prakticky zavřený, když pár tankerů projede, tak je, vidíte, že svět se nějakým způsobem poradil. Jo. A teď se budeme bavit o zemi, který se to jako dosti týká v rámci jako financí, a to je Saúdská Arábie. Tam totiž jeden velmi zajímavý tvůrce kontentu, který mu je 27 let, jmenuje se Malik Al-Sultan. To je krásný jméno prostě, jo, Saudské Arábie, mít příjmení Al-Sultan, to chcete. Týpek je fakt šikovnej, dělá strašně zajímavý content, určitě si ho najdete na Instagramu. On totiž v minulosti udělal takový neuvěřitelný výlet z jeho Toyotou Hilux upravenou, mimochodem je vtipný, že tady to zrovna, tady ten typ toho auta je prý jako nejvyužívanější v rámci těch teroristických skupin. Co docela vtipný. Ale zároveň vidíte, jo, že prostě je to auto, který evidentně něco vydrží. Samozřejmě on to má udělaný jako na bydlení, vzadu, že může spát a tak dále. A to proč? No jednoduše, on si představte, vyjel po vlastní ose ze Saúdské Arábie přes Riad, krásně ty pouště a tak dále. Potom jel samozřejmě tedy přes Turecko, Německo, Dánsko. A jeho cílem bylo vidět, nádherný, jeho cílem bylo vidět auroru, to znamená borealis, to znamená prostě polární záři. A on fakt dojel až do Norska, tam byly teploty minus 20, krásný výlet. Fakt hrozně hezky to má zaznamenaný, mrkněte na to, říkám, možná to pro vás bude inspirace. Pak znám ještě jednoho kluka, to je můj kamarád, a to je to Mík na cestách, ten třeba například si koupil v Thajsku tuk-tuk a jel s ním po svý ose až do hranic na Moravě. Což byl také dobrý výlet. A právě mi říkal, bylo hrozně zajímavý, říkal mi, hele, a víš, jaký byli nejvíc třeba přátelský lidi po té cestě, v jakých zemích? Říkal třeba v Pakistánu nebo v Iránu. Normálně země, jak mi maminka říkala, tam nikdy to Miku nejezdi. Tak říká, tak tam byli nejvíc friendly lidi a cítil jsem se tam úplně nejlíp. A největší problém měl někde na rakouský silnici, by the way, kde ho jako už nechtěli snad pustit dál, nebo takhle nějak to bylo. Myslím, že to bylo Rakousko, no. Tak vidíte to. Cestování se meze nekladou. A zážitkům taky, ne, samozřejmě. Vždycky se to dá nějak pěkně vymyslet.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Musiker. Udege. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
3: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
4: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: odlétáš. Samozřejmě hezká písnička, nová, nejspíš. Já už tady zdravím tedy zase ty, kteří přilétli po mně, Tomáše a Zorku.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, dobré ahoj. Odpoledne.
0: Tomáši, ty jsi ikonický v mnoha věcech, ale jedna, no jasně.
2: Pokračuj, pokračuj.
1: Ale to mě teda taky zajímá.
0: Počkej, a ta jedna věc.
2: A nebuď zlý, ale hlavně.
0: Je, že jsi byl v Indii, že jo?
2: Ano.
1: To se málo ví, Tomáš byl v Indii.
2: To je zajímavý, Indro, že dneska jsem si zrovna z takový jako nostalgie objednal indické jídlo k obědu.
0: A to je dobře, to je dobře. Ha, tak tematicky úplně skvělý, jestli jsi tam se s tím jako setkal, jo. Teď je takový evidentně trend u Indů, že když někdo se rozhodne teda
2: Počkej, já vím, který myslíš.
0: No.
2: To je totiž, ty Indové to dělají, že jo? No. Já jsem taky Inda, ten když ho vyndá, tak mu brindá 10 metrů proti větru. Je to ono, že jo?
0: Je to velmi blízko.
1: A teď si dokázal, že Den dětí se tě stále týká.
2: Hurá!
1: Tomáši, že skutečně je co oslovovat. Ty seš pořád ještě...
2: A máš dárek,
1: tato
2: Zorko?
1: Ty seš pořád ještě prostě kluk.
0: To je dobře, to je jediný vlastně recept na to, jak zůstat...
1: Na věčné mládí.
0: Když se to blíží pak těch 40, 50, 60... Ne, ale počkej, co dělají ty Indové, kámo?
2: Co dělají?
0: Když už máš tu odvahu sednout do vlaku v Indii a jedeš, tak se většinou ještě ty lidi fotějí ty selfiečka, že vlastně vystrčejí tu hlavu, ruku z toho okýnka. Teď samozřejmě některým se to stalo osudným, protože oni mají ty značky blízko. Takže jo, to třeba... Ale to je jedno.
2: A oni se fotí předtím, než vyjede vlaku, identifikaci případný.
0: Různě, ale pozor. A teď se na mě viděl věc, neuvěřitelně. Mec stojí týpek s násadou, vypadá tak od koštěte. Čili ne úplně slabá, ale ne zase silná, aby ti tu ruku předazil. A pozor, a oni jak vědí, že ty turisti mají ty ruce s těma mobilama venku, tak on tě normálně flákne přes tu ruku, to mi vypadne ten mobil, no a ono takhle se bere a jedeš dál, veď.
1: To je dobrý džubík.
0: To je dobrý, že nazbíráš
1: mobily. A když dáš delší tyč, tak se to dá praktikovat i tady v Česku?
0: No.
2: A sbírají ruce,
1: nebo lidi taky fotěj.
2: Ty mobily nebo ruce sbírají?
0: No počkej, sbírají ty mobily. A pozor, ale oni je ne, že by je používali, my jsou samozřejmě chytrý, protože takový iPhone prostě už nemůžeš použít, že jo, když je ukradený.
2: No,
0: ne, oni je rozeberou. Udělají buď úplně nový telefon, anebo to prodají na ty součástky, pač to je zlato, měď a tak dále.
2: iPhone. A já jsem si říkal, co je to ičko v tom iPhone, a to je Indie.
0: No.
2: To je indický. Evropa 2. 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A my startujeme, 15. hodina právě odbyla, odpolední show je na svém startu, to už jsem říkal, no a Luzka Děvkovská má připravené zprávy.
2: Ano.
1: Tak ano. Dobrou chuť, Zorko, a vám...
2: Tak promiň.
1: Vám pěkné odpoledne všem.
2: Hezké odpoledne. Návrh TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. Před zhruba 3 lety se k možnému snížení věkové hranice vyjádřil prezident Petr Pavel, který by ho pravděpodobně podpořil. Tehdy řekl, že mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi. Česká republika se tento měsíc zúčastní armádního cvičení Severoatlantické aliance ve Finsku, Švédsku a Norsku. Vyšle 5 letounů JAS-39 Gripen z Čáslavy a asi 50 příslušníků létajícího pozemního a zabezpečujícího personálu. Gripeny budou plnit bojové letové úkoly v norském a švédském vzdušném prostoru. Cvičení proběhne od 3. do 22. června. Teď už má slovo Zuzka.
3: Kolín chce v novém dotačním programu přispět majitelům na zkultivování venkovní podoby provozoven v historickém centru města. Radnice připravila manuál Dobré praxe reklamy, který představí 3. června. Jde o provozovny v městské památkové rezervaci a vnější části ulice Politických vězňů, která už součástí rezervace není. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pouze pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné ji rozdělit do 2 splátek, kdy první je splatná dnes a druhá do 30. listopadu. V případě pozdního zaplacení hrozí, že finanční úřady vyměří lidem úrok z prodlení.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Osobní auto nabouralo do svodidel na D1 na 212. kilometru směrem z Brna do Vyškova. Jede se to jen levým pruhem před místem, tak pojedete 10 minut v koloně. A zpomalte na D5 na 87. kilometru u Plzně, kde směrem na Rozvadov stále došetřují nehodu osobního auta s kamionem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Teploty teď odpoledne stoupají jen na 17 až 22 stupňů, na horách naměří maximálně 13. Později odpoledne má být zataženo až oblačno, na většině území může zapršet, ojediněle se můžou objevit také bouřky. Po zprávách už jsou tady Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
1: Dneska máme soutěž a navíc příjemná rada, jak zpomalit stárnutí.
5: No tak,
1: ježiši.
5: Chce vědět každé.
1: Co víc,
5: to
1: ne.
5: Ví, že jo.
4: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Milé děti, všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, ano. Den dětí. V podstatě jako takhle, my samozřejmě jsme zvyklí přát k tomuto speciálnímu dni dětem, ale v každém z nás je kus dítěte.
0: No to jo, no.
1: V podstatě je to oslava, která se týká celé populace.
0: Takže blbý je, že nám dospělým nikdo dárky nedává a v podstatě taky nepřeje, přestože se cítíme trochu jako děti ještě. Jo. Třeba Lucka tak na mě kouká vyloženě jako holčička teďka.
2: Ne, mě tě bylo líto, že jsi nedostal dárek.
0: Nedostal, no. A takhle, dostáváte od rodičů ještě třeba dárky, nebo?
1: Ne.
0: Nedostáváte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ale vlastně docela ještě nedávno jsem dostávala, došlo mi, že asi s příchodem vnoučat, podle mě už nás jako zazdili.
0: Víš, že od té doby, co máš dítě, vlastně už nejsi
1: přesně,
0: sama dítě.
1: Přesně tak. Teď jsem jako lehce trošku uražená teď zpětně vlastně, že
0: že vlastně poslední dítě připravilo dárky.
1: Ano, moje vlastní dítě mi připravilo dárky.
0: Jsi naštvaná dítě vlastní.
1: Já jsem vlastně naštvaný dítě hlavně.
0: Jsi dítě naštvaný na dítě.
1: Přesně tak.
0: Já jsem se ještě navíc pídil, jaký jsou mezinárodní dny nebo dny všeobecně před dnem dětí a po dní dětí, jo. A to jsem neměl dělat.
1: Jak to?
0: Dneska je den dětí, 1. června. Včera, schválně si uhádnete, co bylo za den.
1: Den důchodců.
0: Světový den bez tabáku byl včera.
1: Aha.
0: Jo. Takže když není co kouřit, tak se dělají děti asi zřejmě. Den na to.
1: Jo, takhle.
0: A 2. června, zítra, mezinárodní den prostitutek.
1: Že to nějak souvisí, že to je takhle blízko
0: to
1: sebe.
0: To už nechám tak nějak na vás. Uvádí Evropa 2 Comedy Tour a neb brzda naživo.
3: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a bojska je hop.
4: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
3: Já napíšu mám ještě.
4: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Snack. 24. července v amfiteátru Loket.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkup až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
14: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
15: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
16: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
17: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
18: Žádná kouzla?
17: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
18: Falcon uvádí
19: Ten meč mi ukáže cestu domů.
18: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
20: Jsem mocný!
18: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme říkali, že pro vás máme takový drobný recept, jak zastavit stárnutí. A skutečně tady máme výzkum jednoho inženýra, biomedika, který se zabýval právě principy stárnutí a vlivům, které tomu zabraňují. Zjistil a zkusil to sám na sobě. Možná už jste to taky slyšeli, že život pod vodou...
1: Že to nejde.
0: Že to jde? Život pod vodou.
2: Jo, to jsme slyšeli.
0: Život pod vodou. No. Tento týpek strávil 100 dní zhruba v 8 metrech pod vodou, v takovém habitatu, v takovém jako nějakým tom podvodním bydleníčku. A říkal, že získal 10 let života, člověče.
1: 10?
0: 10 let.
1: Za kolik že dní?
0: Za 100 dní.
1: Ježišmarja.
0: Že, jakoby omládnu o 10 let.
1: Zapřete mě tam na rok.
0: No tak ale otázku zůstává, co by se tam dělala. Že?
1: A co ono se teda stalo jakoby s tím tělem? Omládlo?
0: No, ty buňky asi nějak...
1: Nebo se to zastavilo?
0: Zastavilo
1: prostě
0: se ten proces, zjišťovali jako nějaký stav buněk, a asi nějakého poškození buňkového předtím a potom. No prostě omládnul, teoreticky se dá říct. Jo.
1: No, to fascinující.
0: Ale kdyby tohle to věděla podle mě ta z toho vodníka, od toho Erbena, tak by rozhodně nezdrhla z toho rybníka. To tam by úplně byla jiná zápletka. Jiná zápletka.
3: Haví novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta.

0: 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto
7: i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
14: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čes primátorky.
13: Pojďte s námi, první červnový víkend, fandi na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
14: Program závodu najdete na primátorky.cz.
15: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
16: Časopis Apetit vás zve na Apetit piknik. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit piknik 13. června, park Grébovka, Praha. Více na apetitpiknik.cz.
17: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
18: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
17: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.

Vyves s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2, vytáčím maminku.
2: Svojí milovanou.
1: Očekávám gratulace.
2: Špatné mít očekávání.
1: A nějaké velké dary.
2: A to se taky nestane.
1: Jsem přeci jenom pořád ještě děťátko.
2: No to seš, to je jediná věc, kterou můžu potvrdit.
1: Tak já vytáčím.
3: Ahoj, synu.
1: Nazdar, Máti.
2: Dobrý den.
3: Ahoj, Suzanko, ahoj. Tak co?
1: No tak mi to řekni, popřej mi.
3: Jo, ty bys si nějakou gratulaci rád, jo, na děti.
1: Tak.
2: To je zajímavý, Tomáši, že ty jsi hrozně mužnej, pořád tady upozorněš na to, jaký jsi tvrdý chlapák, ale skončí to v době, kdy jeden dětí.
1: Když to má nějaký benefit, tak jsem i dítě.
2: Jo, takhle.
3: Já ti dám benefity, hajzle jeden. Ty chci blahopřání na den dětí, ty buď rád a můžu ti poblahopřát, že jsi tady nezůstal až do pondělka na té chalupě.
1: Jak to?
3: Já ti dám jak to. My jsme s tátou odjeli na chalupu a paní Hejdová, nepřejte si vědět, co se tady dělo. Tady je takový bordel všude.
1: Co?
3: Hele, ty vegetarián jeden, já mám normálně v sifonu rostoucí čočku. To přece není normální, co jste tady dělali.
1: No jaro, všechno kučí, kvete.
3: Aha.
1: I sifony.
3: Jo. Tak to jste to nemohli propláchnout venku, já jsem chtěla začít vařit.
1: No tak...
3: No a jak zní první věta v receptě?
1: No, připravte si čistý hrnec.
3: Tak, takže buď tak laskav a obědej nám nějaký kebab z města, ať tam dovedou.
2: No, tak...
1: Ale když si ostřihneš to, co kvete z toho sifonu, ta čočka, tak to je vynikající na chlebíček takhle.
2: Ty klíčky,
1: no. To zubneš. No.
3: Jo, zubneš. Hele, to budu dělat, že jsem neslyšela.
2: Přesně.
3: Voláme si zítra a já si jdu vytrhat sifon a mějte si krásně. Ahoj.
2: Pěkný vařeníčko.
1: Dobrou chuť, ahoj.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Karel Poborský jde sám. Krásně to zkusil, 1-0.
5: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Časopis Apetit vás zve na Apetit Picnic. V sobotu 13. června v pražské Grébovce ochutnáte ikonická jídla, objevíte nové chutě a užijete si skvělý program. Dopřejte si i VIP zážitek s extra servisem. Apetit Picnic 13. června, Park Grébovka, Praha. Více na apetitpicnic.cz.
6: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání.

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz. Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
2: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
0: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Adela Walkera, Three Fighters.
6: Hleklo si, jak se tam zpívá to panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Blesk tlapky, nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Komedie omylů je snad nejrychlejší Shakespeareova komedie. Je tak rychlá, že ji chcete zažít znovu a znovu a znovu a znovu. Tak si ji nenechte ujít. Je to novinka Shakespeareovských slavností. Váš Marek Adamčík.
12: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2 odpolední show, minuta po 16. hodině a Lucka Hněvkovská a aktuální zprávy.
2: Krásné odpoledne. Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Policie zajistila při akci zaměřené na omezení nelegálního prodeje CBT a kratomu 86 tisíc produktů a 155 kilo kratomu. Informují o tom dnes z ministerstva vnitra. Zavřeny byly 3 prodejny. Premiér Babiš řekl, že vláda připraví nový zákon. Ministr zdravotnictví by měl podle něj pak předložit návrh novely, že kratom bude možné pořídit od 21 let. Další zprávu má pro nás Zuzka.
3: Návštěvníkům velkého Boleveckého rybníka v Plzni ode dneška oficiálně slouží 3 nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na pláži Ostende místo dosavadní nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Ministerstvo dopravy plánuje změnu v elektronickém mýtném systému, která by umožnila využívat vedle klasických palubních jednotek také vlastní mobilní zařízení. Nový model by mohl státu ušetřit až 480 milionů korun ročně. Fungovat by mohl začít od prosince 2032.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolony jsou na D1 v Brně směrem na Vyškov. Počítejte s půlhodinovou kolonou, směrem na Prahu se zdržíte 10 minut. A zpomalte na D5 se směrem na Prahu na 40. kilometru u Zbyrohu stojí na krajnici porouchané osobní auto.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Teploty stoupají na 17 až 22 stupňů, na horách měří kolem 13. Později odpoledne bude zataženo až oblačno a na většině území může zapršet. Ojediněle se objeví také bouřky. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: No pořád ještě platí soutěž, ale zjistili jsme konkrétně Zorka.
5: Šokující.
4: Skutečně to budete úplně v šoku.
5: Jako my.
0: Evropa 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Dámy a pánové, kolegyně Zorka Hejdová má na zahradě hada.
1: Jo, my chceme řešit hada.
0: Má na zahradě hada.
1: My máme dneska tolik zajímavostí, že já jsem nevěděla teď, po které sahneš.
0: To jo, tak to je ta první šokující, pak si dáme hned tu další. Jo.
1: Ale totiž, je to tak, no, máme tam hada.
0: My jsme úplně tady z toho šoku, všichni, celá firma se zbíhá, ptá se, co se děje ve studiu. Zorka popisuje všem prostě, jak má na zahradě hada. Naštěstí se ukázalo...
1: Tak, prostě život, já nevím, jak bych to jakoby popsala, tak no. Samozřejmě.
0: Hele, ještě takhle, když jsme vyloučili, já jsem Zorce ukázal různé fotografie z hadů.
1: A já jsem měla identifikovat
0: ano,
1: druh.
0: Když jsme vyloučili chřestýše, černou zmy,
1: anakondu,
0: 12 metrů a tak dále, tak se ukázalo, že to je běžná česká úžovka.
1: Jo. Ale já bych jenom chtěla říct, a já věřím, že spousta z vás mě jako pochopí, že život prostě už nikdy nebude stejný.
0: No, to
1: jako ten moment, ty prostě bagatelizuješ, ty si myslíš, no tak máš na zahradě hada. A co?
0: No, tak já jsem ještě říkal,
1: to ovlivní, to máš celé naše léto, celý naše a každý den mého života. Po každý, když jdu na tu zahradu bosou nohou, to už nechodím teda, já už se tady obouvám.
0: Zorka má takový holiny. Ty rybářský holiny pod prsa, že jo? Nebo nad holiny. Prsa.
1: Tak prostě seš ve střehu, už jsi ztratil jakoby tu svobodu toho pohybu po vlastním pozemku, jo, po svém domově.
0: Já si představuju Zorku, jak vlastně chodí s tou obavou a s tou představou v hlavě, jak ta úžovka nebohá, jí chytne, podrazí nohy, že jo? Obtočí a začne si soukat.
1: Ale může prostě na mě vyskočit z trávy.
0: A začne si soukat do té vypáčené sanice, prostě si začne soukat pozvolna.
1: Může se mnou zápasit, může prostě mě zakousnout, já nevím, co všechno dělají úžovky.
0: No ty jsi říkala... Jsi na mě říkala, že tvůj manžel se bojí hadů hodně.
1: No tak my ani jako takhle. Já jsem ve fázi, že...
0: Počkej, bojí se hadů opravdu hodně.
1: No ano.
0: A já se ptám, kolik tě stála ta úžovka?
2: Odpolední show.

0: Odpolední show na Evropě 2 ladíte v momentě, kdy popisujeme, jak má Zorka na zahradě užovku. Přistěhovala se jim k rybníčku, k jezírku.
1: No, ona nebyla přímo jezírka, tam někde pod kamenem stočená.
0: Tam někde stočená. Hmm. Asi má ráda to jezírko, to vlhko, že to má užovka ráda. Zorka je z toho samozřejmě ve stresu.
1: Jsem ve stresu.
0: Představuje si píseň Dvě bose nohy plují travou, jak užovky za potravou. A je z toho ve stresu.
1: Prostě
0: každopádně...
1: A to moje nebožátko, děťátko, prostě to taky běhá každý den a může ho zaskočit tady had?
0: No, to jako, naštěstí se nic nestane. Tady Lucka našla případ...
1: To říkáš ty, Tomáš.
0: Našla případ úmrtí, když někoho uškla užovka. Já jsem si myslel, že to bylo tak, že ten člověk se tak leknul, že zakopnul a prošel se hlavou o šutr. Ale případ úmrtí byl jiný.
1: Ale je to zajímavý.
2: V roce 2020, 2.8. lékaři popisují případy, kdy dospělý člověk zemřel po kousnutí užovkou, protože se domníval, že jde o zmii. Nezabil ho tedy jed, ale leknutí, strach a stres.
0: Ano, ano.
1: A to je
0: případ
1: Zorky
0: typický.
1: A to se klidně může stát mě na té zahradě.
0: Ale já jsem tady našel naštěstí, protože pro mě by to byla čest, pro tebe to má být taky čest, je to chráněný živoček, Zorko, takže by si měla mít jako čest, že, nebo no, radost, že máš na zahradě
1: radost.
0: Takového návštěvníka.
1: Je to úžasné.
0: A já tady jsem zadal AI, jak se skamarádi s užovkou, Zorko. Doporučila mi...
1: Ale já se s ním nechci kamarádit.
0: Musíš, Zorko. AI píše, kamarádi s užovkou je super věc.
1: No, jasně.
0: Ale je potřeba jít na to trochu jinak, než se psem nebo kočkou. Pozor, ku podivu. Jo.
1: Ku podivu.
0: V plazím světě se kamarádství rovná na prosté důvěře, Zorko. Tvým cílem je, aby tě užovka nevnímala jako hrozbu, ale jako bezpečné teplé prostředí.
1: No, to je skvělý.
0: To musíš být ty. Tak pozor. První, zde je návod, jak si vybudovat její důvěru krok za krokem. První týden, absolutní klid, Zorko.
1: Jako mám dát já jí nebo ona mě?
0: Nechybejte úplně teďka. 5 až 7 dní úplně v pokoji, nějak tam po ní nepátrejte. Nechte jí bejt, jo. Druhý týden, pachový trénink. Máš si ruce mít neustále, nebo sebe neustále stejným mídlem, aby poznala, že to ty, že nehrozí nebezpečí. Takže Zorko, mí se pořád stejným, ideálně tady píšou, neparfémovaným mídlem. A choď tam jenom okolo, jako by se nic nedělo, jo. Můžeš, tady píšou, dát případně do terária nebo kousek vedle toho, kde bydlí, kousek svého starého nošeného trička, aby si zvykla na tvůj pach.
1: Mí tam dám kalotky normálně. No.
0: To nevím, jestli jako... Dobře. Správný přístup. Nechytej užovku zhora. Protože takhle jí
1: loví. Tomáš, já, jako my si asi nerozumíme, já vůbec nemám plánu jí jako
0: chytat. Ale to zvyklete si, počkej na ten konec. Totiž zhora útočí orel nebo predátoři, který chtějí vynést a unést. Takže ty musíš ze předu nebo ze spoda. Nikdy ne zhora, Zorko, pozor, jo. A pravidelná krátká manipulace. Potom, až si zvyknete na sebe, tak 5 nebo 10 minut jako na sebe, tak zvyknout, prostě očuchat se, jenom tak proplazit se kolem rybníčku společně.
1: Jo, takže jakoby mám se s ním mazlit jenom 10 minut na díl, už by to mohlo štvát.
0: A pokrmení nikdy, jo. A teď...
1: Jakože si myslíš, že budu ještě chodit krmit?
0: Hele, a teďka tady píšou prostě, že když si takhle na to zvykneš, tak budeš mít parťáka, který s tebou bude klidně hodinu koukat na televizi.
3: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
4: Co je za otázky, blbý?
5: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili, Zorko?
4: Takže jsi je psal ty?
5: Samozřejmě, jako všechny.
3: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
7: No, to seš odvážnej teda.
3: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Tady se vám blíží splátečka a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Léto je tady. Hodilo by se ti nové sportovní vybavení. S Bebe Dobré ráno hraješ každý týden v červnu o poukaz za 50 000 korun na výbavu podle tvého výběru. Navíc si 30 z vás odnese i letní zásobu svačin Bebe a Kapi. Soutěž běží na facebookové stránce Bebe Dobré ráno. Užij si léto v pohybu.
18: Léto začíná na Orlenu. Plaťte kartou Visa na čerpacích stanicích Orlen a hrajte o gurmánský výlet do Toskánska pro dva. Ve hře jsou i grilly Weber, grilovací sety nebo burgery od Romana Staši. Zaplaťte kartou Visa, zaregistrujte kód z účtenky a jste ve hře.

0: Neuvěřitelné se stalo skutečností. Vy posloucháte Evropu 2 odpolední show. My vás zdravíme pochopitelně z kancelářského komplexu Hagibor.
1: Je to tak. Praze. Z našeho moderního studia.
0: Z našeho hypermoderního studia, se nebál bych se říct.
1: Z nového sídla, které už samozřejmě není tak nové, protože už jsme tady 2 roky.
0: Ano, a my se vracíme ale myšlenkově v čase do starého sídla ve Venzigově ulici, které se ještě možná pamatujete.
1: To sídlo. Ježišmarja, samozřejmě z videí, z fotek. Ostatně vysílalo se tam 30 let nebo 30 kolik? Let.
0: Já jsem zažil kolik, nějakých 12 třeba.
1: No.
0: 11 let.
1: No.
0: No, takže teďka se stalo to, že tady kolegyně Zorka našla, že z budovy...
1: Nenašla, muž mi to poslal.
0: Muž ti to poslal, muž nějaký náhodný muž.
1: Můj muž.
0: Tvůj muž, tím,
1: můj muž mi to poslal s informací, že samozřejmě si dělal srandu, jestli nechcem bydlet v našem bývalém studiu.
0: Ano, pochopili jste správně, z té budovy, kde sídlo rádio, jsou teďka byty.
1: Je to tak. Hmm. Normálně se teď jsme tady se dívali na ten projekt a vlastně jsou v nás smíšené emoce.
0: Je to zajímavý.
1: Že někdo, chápeš to, tam, kde se 30 let prostě vysílalo,
0: jasně,
1: tak tam bude někdo třeba si čistit zuby ráno.
0: My jsme se koukali na dispozice, tam, no, kde bylo studio Evropy 2 konkrétně předtím, jsme tady s Luckou to našli,
1: no,
0: tak tam je skutečně 2KKčko a tam, kde bylo studio, tam je kuchyňská linka.
2: Kuchyňská linka.
0: A jídelní stůl.
2: A tam, kde byl mixážní stůl, tak je jídelní stůl.
1: Jídelní stůl, no, takže tam, kde třeba prostě opravdu velká jména českého éteru vysílala, prostě psala se tam historie českého rozhlasu v podstatě našeho vysílání. Tak tam bude někdo prostě vařit oběd.
0: Ano, Zorko, tak to přesně je.
1: A není to krásný?
0: Mně přijde, že je super fér, že tam, kde měl šéf kanceláři ložnice.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: The Silver Spoons a Aiko. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Ahoj, zdraví vás Mirka Topinková.
2: A Ondřej Synek. Zveme vás na legendární vesařský závod 113. čest primátorky.
1: Pojďte s námi, první červnový víkend fandí na náplavku Rašínova nábřeží v Praze.
2: Program závodu najdete na primátorky.cz.
3: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
4: hudby,
3: sportu
4: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
3: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
4: Čekají vás workshopy,
3: sportovní aktivity,
4: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
3: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
4: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
3: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, od Alena Walkera, Three Faded. Three Faded.
5: Jo, Faded, Faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
5: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
12: Hello, přátelé. Rád bych vás pozval na Shakespeareovské slavnosti, hlavně tedy na komedii Omylů, kde řádíme s mým drahým kolegou Markem Taclíkem. Těšíme se na vás, váš Jakub Kohák, Zlatník Angelo.
13: Generálním partnerem letních Shakespeareovských slavností je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
0: Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2. 105,5

Fajnšu slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My tady budeme hodnotit teďka jednu akci kolegyně Hejdové. Ona chtěla mluvit o tom, že byla v Brně na otevíračce hotelu. A já jsem říkal, no a co budeme hodnotit? A ona, no byla jsem skvělá.
1: To jsem neřekla.
0: Řekla, ty to řekla.
1: Říkala, že to bylo skvělé. No, jsem nemluvila o sobě, ale jako vlastně trochu jo. Ne, tak celá ta akce prostě byla strašně fajn.
0: Já jsem viděl kolegyni hejdovat, moderovat.
1: Hejdovat. Já když moderuju, tak trošku hejduju.
0: Tak jsem tě viděl takhle hejdovat párkrát, jako se šikovná.
1: Je pravda, taky, že, Tomášku.
0: Je pravda, no to jsme brali spolu totiž.
1: Aha. Přátelé, ano, pochopili jste správně, že tento vstup je o tom, že se chceme vzájemně pochválit.
0: Chceme vzájemně i nabídnout, jako samozřejmě volné termíny na Vánoce. Tak je to do Vánoce to plný.
1: No, ty jsi taky šikovný. Ale já jsem chtěla mluvit o tom, že v Brně prostě byla otvíračka Grand Opening jednoho velkého hotelu, kongresového centra a byla to opravdu jako velká akce, asi 800 hostů a já jsem přišla do toho hotelu a vlastně šla jsem se ubytovat.
0: Ano.
1: A i hned během prvních pár vteřin, které jsem tam strávila, mě něco extrémně pobavilo a byl to výtah. Protože výtah, znáš to, prostě přijdeš, normálně klasicky takový ten neutrální hlas, ti tam hlásí ty patra, že jo. A tady na to, že to je kongresový centrum, kde opravdu se budou sjíždět lidi nejenom z celé republiky, no, ale předpokládáme i mezinárodní hosté, tak mě pobavilo.
0: Tak sjíždět, já nevím, to bych také netvrdil, že musí zákonitě něco takového dělat.
1: Ještě v Brně.
0: To bych netvrdil, to zase už jim křivdí, Zorko. Že, jako.
1: Tak mě prostě pobavilo, že ten hlas prostě má na svědomí Švanci, náš kolega, teď Petr tím. Švancara, který prostě jako by to nadaboval. A nadaboval to samozřejmě, jak se nabízí tím brněnským hantecem.
0: To je škoda, že to ještě není.
1: Zorko, že by nám to vlastně dal naživo.
0: Ty jsi mi to říkal, jak to vlastně zní, nebo co tam je řečeno.
1: Tak já to neumím samozřejmě, tak jako ona, nechci se o to ani pokoušet, ale vtipně, co tam říká. No, takže jasně. Ty vejdeš do výtahu a tam se ozve prostě. Dveře se otvírají, zavřou se dveře, ozve se dveře, klapají, vyjedeš do patra, tam se ozve prostě švancí hlas, páté štok, víš, a takhle to jakoby...
0: Parkoviště,
1: plac na kárky.
0: Jasně.
1: A já říkám, ježišmarja, co je tak jako nejvtipnější, my se bavím s tou paní a říká, to byl můj nápad, víš, jako, že byla to pyšná, a já říkám, no to jste vymyslela skvěle, to je vtipný, to tady každýho pobaví, a říká, co je nejvtipnější, a ona, no to doufáme, jakoby, že se dneska večer nestane, ale kdyby se náhodou ten výtah s někým jako zasek, tak on potom jakoby uklidňuje, jsi panice, ne, když zasekne z výtahu, a on říká, prosím tě, vydrž, už jedu.
0: A vtipnější by bylo, kdyby tam normálně zasekl výtah a tam by se ozvalo pražsky. Ty ve, Tomáš, ty jsi v Brně.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
3: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
3: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
3: Taneční skupina roku CZ.
2: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A Lucka Hněvkovská už se třese na zprávy, celou dobu tady řekla, prosím, ať už jsou co nejdřív.
2: No ona je jenom zima, jak je ta klimuška tady, bohulená.
1: Tak, máme tady zprávy na 17. hodinu, posloucháte Evropu 2 odpolední show a přejeme pěkné odpoledne.
2: Co?
1: Zase to rychleji, co než obvykle, tak Lucko, prosím.
3: Můžu? Ano. Hezké odpoledne. Česko zažilo letos už druhý vrchol půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly v sobotu zhruba polovinu území a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval všude. Nedělní a dnešní deště tuto situaci výrazně zmírnily. Jeden rok v českém vězení stojí 680 tisíc korun. Navíc téměř každý druhý propuštěný se do 7 let do vězení vrátí. Riziko mají snižovat programy, které jsou o mnohem levnější než pobyty za mřížemi. Podle novinek CZ ale organizace, které mají na starosti, na to nemají od státu žádnou podporu. Zuzka má pro nás další zprávu.
4: Návštěvníkům velkého Boleveckého rybníka v Plzni ode dneška oficiálně slouží 3 nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na pláži Ostende místo dosavadní nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
3: Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Po nočním letu dorazili do New Yorku. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se nyní budou vyrovnávat s časovým posunem, protože je tam o 6 hodin méně než v Česku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey. Čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.
0: Evropa 2, kde to stojí?
3: Kolony jsou na D1 v Brně směrem na Vyškov. Počítejte s půlhodinovým zdržením. 10 minut se zdržíte směrem na Prahu a zpomalte na D5 směrem na Prahu na 40. kilometru u Zbyrohu. Tady stojí na krajnici porouchané osobní auto.
0: Evropa 2, jak je venku?
3: Večer má být většinou zataženo a může zapršet. Zítra pak bude opět oblačno až zataženo. Pršet má později odpoledne jen v jeho západní polovině Čech a bude tepleji než dnes. Zítra naměříme 21 až 26 stupňů. Zprávy končí a také po 17. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
1: Ano, já si říkám, že naši fotbalisté se jistě s postupem času vyrovnají celkem dobře v té Americe. Horší to bude s posunem peněz, nebo cen respektive, protože až jistě, jak levní jsou tam značkový kabelky. To je těžký návrat domů. A my konečně podhalíme pravidla dnešní soutěže.
2: Že jste si ale museli počkat.
1: No, jo. Vyplatilo se Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Kdo se rád zatrsá na festiáku v odpolední show na Evropě 2? To ne v odpolední show, ale tam, jakoby, ne. Ale tady taky se můžete zatrsat samozřejmě.
1: Můžete, přijďte, zatrsáme se spolu.
0: Že sám sebe neocenuju za to úplně.
1: Já tě oceňuju.
0: Děkuji.
1: Zůstal jsi svůj. Jsi velice autentický.
0: A velice, velice. To je vidět přímý přenos tohleto.
1: Je to tak.
0: Tak přátelé, kdo si chce zatrsat na Beats for Love, což je festival, který máte jistě rádi, řada z vás, protože je to už legendární festival a třeba tady Zorka už, ta už se pohybuje v bocích, jak slyší
1: název. Už to tady úplně škube.
0: Beats for Love, tak už úplně tady dělá takové divné zvláštní pohyby, prozradě, že to je tanec teda. Vy asi čekáte na výherní signál Rehab a Sigala a JP Cooper Runaway, tak to je právě song, který vás dostane na Beats
1: for Love. Tak si řekl zase všechno, tak já můžu aspoň připomenout, že tento festival vypukne ve středu 1.7.2026, skončí v sobotu 4.7. a koná se opět v areálu Dolní Vítkovice v Ostravě.
0: Takže jsem neřekl všechno.
1: No tak nakonec ne.

0: To byl výherní signál, vy posloucháte odpolední show na Evropě 2, 1.7. až 4.7. Dolní Vítkovice v Ostravě, tak to je místo konání a datum konání Beats for Love.
1: Je to tak.
0: Vy máte možnost získat s námi 2 celofestivalové vstupenky.
1: Je to tak.
0: To je všechno pravda. Navíc v pátek bude denní výhra v ranní show 2x celofestivalová VIP vstupenka.
1: Ano, připravte se na 4 dny, kdy se Ostrava změní opět v epicentrum taneční zábavy a hudby. Beats for Love přiváží do industriálního areálu Dolních Vítkovic největší světové hvězdy elektronické scény. Calvin Harris, Charlotte David, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas, Paul Fandik, Fede Legrand, Pendulum, Rehab a spousta dalších.
0: Přesně tak. Je to dlouhý line-up. Kdybychom to měli vyjmenovat, tak tady možná jsme až do zítra.
1: Čekají vás dny plné hudby, energie, světových hvězd, elektronické scény, společné momenty a vizuální show, na které se nezapomíná.
0: To všechno může zažít Jirka. Jirko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, Jirko.
0: Ahoj. My pro tebe máme soutěžní otázku. Jak seš zběhlý v taneční muzice, v DJích a podobně?
2: No, doufám, že dobře. Tak jako já poslouchám jakoukoliv muziku, tak uvidíme.
0: Výborně.
1: Tak ty jsi vůbec nejšťastnější člověk. Ty můžeš jít na kterýkoliv festiák a budeš vždycky spokojený, ale předpokládám, že elektronická hudba je tvému srdci blízká. Hmm.
2: Ano, je. Vždycky jsme s manželkou chtěli vyrazit na Beats for Love a konečně se to třeba povede.
0: Tak skvěle, Jirko!
1: Co na něj řveš?
0: Já jsem třeba jako, aby se to malinko změnilo, ta dynamika, víš?
1: To se změnilo.
0: Jak bys si odpověděla otázku?
1: Odkud?
0: Zní takto.
1: Odkud pochází headliner letošního ročníku Calvin Harris?
0: Za Švédsko.
1: Za B, Skotsko.
0: A za C, USA.
2: Když
1: nevíš,
2: už mám odpovídat?
0: No, ano, jak chceš, jako nemusíš, ještě si dělat čas, klidně přemýšlej si, jako ostatně, hudba je to pěkná pod náma.
2: Pochází ze Skotska.
0: Ano, výborně,
1: samozřejmě,
0: to je správná odpověď.
1: Je to správná odpověď, Jirko.
0: Hele, Jirka jak, jako s tou AI v ruce, ne, jak, a už mám odpovídat a mezi tím vyhledávat.
1: Přesně.
0: A je to tak, ne?
2: No i tak, jak jinak.
0: No
2: jo?
0: Tak samozřejmě.
1: Počkej, ne, ne, opravdu.
0: A to je fér, že to přizná. To je fér. Bohužel nedostaneš ta lístky, nedostaneš, ale je to fér, že jsi to přizná.
2: AI vládne světem, ne?
0: Takové seš frajer, jak to bez, jakoby, lístky, je to bez lístků, ale jsi frajer.
1: Jakoby, kdybys mlčel, dopadl bys líp, ale dobře.
0: Ne, samozřejmě, získáváš lístky, bylo
1: přejeme. Ano, my ti je dáme, samozřejmě, užij si to s manželkou, měj se krásně a tak vůbec.
0: A tak všel,
1: a tak vůbec, hezký zbytek života.
2: Vám taky.
0: Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: No a soutěžíme tady celý tento týden ještě mnohem déle. A jak říkal Tomáš, v pátek tady speciální soutěž o VIP vstupenky.
0: Na Beats for Love, Evropa 2.
3: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, ale na volkra
4: Faded. Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky vás a užijte si to.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
17: Objevte prémiové smartfony Xiaomi 17T a 17T Pro. Pětinásobný optický teleobjektiv Leica, revoluční baterie a Hyper AI v češtině. Xiaomi řady 17T se slevou až 3,5 tisíce, elektrickou koloběžkou nebo tabletem za recenzi a k výkupu až 1000 korun. Navštivte značkové prodejny Xiaomi nebo mi.com/cz.
18: Falcon uvádí:
19: Ten meč mi ukáže cestu domů.
18: Epické sci-fi dobrodružství plné akce a nostalgie.
20: Jsem mocný!
18: Nenechte si ujít hrdiny ze světa akčních figurek. Vládci vesmíru. V kinech již od 3. června.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický loď lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou. Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
2: It just makes you sound a little very crazy.
1: Exkluzivně s Evropou 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2, vytáčím maminku.
1: Svojí milovanou.
0: Očekávám gratulace.
1: Špatné a mít očekávání.
0: A nějaké velké dary.
1: A to se taky nestane.
0: Jsem přeci jenom pořád ještě děťátko.
1: No to seš, to je jediná věc, kterou můžu potvrdit.
0: Tak já vytáčím.
2: Ahoj, synu.
0: Nazdar, Máti.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, Suzanko, ahoj.
0: Tak co? No tak mi to řekni, popřej mi.
2: Jo, ty bys si nějakou gratulaci dát, jo, na děti.
0: Tak.
1: To je zajímavý, Tomáši, že ty jsi hrozně mužnej, pořád tady upozorněš na to, jaký jsi tvrdý chlapák, ale skončí to v době, kdy jeden dětí.
0: Když to má nějaký benefit, tak jsem i dítě.
1: Jo, takhle.
2: Já ti dám benefity, hajzle jeden. Ty chceš blahopřání na den dětí, ty buď rád a můžu ti poblahopřát, že jsi tady nezůstal až do pondělka na té chalupě.
0: Jak to?
2: Já ti dám jak to. My jsme s tátou odjeli na chalupu a paní Hejdová, nepřejte si vědět, co se tady dělo. Tady je takový bordel všude.
0: Co?
2: Hele, ty vegetarián jeden, já mám normálně v sifonu rostoucí čočku. To přece není normální, co jste tady dělali.
0: No Jaro, všechno kučí, kvete.
2: Aha.
0: I sifony.
2: Jo. Tak to jste to nemohli propláchnout venku, já jsem chtěla začít vařit.
0: No tak...
2: Jo, a jak zní první věta v receptě?
0: No, připravte si čistý hrnec.
2: Tak, takže buď tak laskav a obědej nám nějaký kebab z města, ať tam dovedou.
1: No, tak...
0: Ale když si ostřížneš to, co kvete z toho sifonu, ta čočka, tak to je vynikající na chlebíček takhle.
1: Ty klíčky,
0: no, to zubneš. No.
2: Jo, zubneš. Hele, to budu dělat, že jsem neslyšela.
1: Přesně.
2: Voláme si zítra a já si jdu vytrhat sifon a mějte si krásně. Ahoj.
1: Pěkný vařeníčko.
0: Dobrou chuť, ahoj.
1: Naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, my už to vítáme Ondru a Petra v dalším novém týdnu, 1. Ahoj. Června, den dětí, ahoj, ahoj. Papci.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak vy všichni už máte děti, tady jo. Jako všichni dva teda myslím, teda
2: my, no všichni, my, tak, my všichni ve studiu už
1: vlastně
2: máme děti.
1: Všichni a zároveň všichni jsme ještě vlastně dětmi našich rodičů.
0: Ano.
3: Mě dneska napsala moje maminka taky.
2: To je hodná.
0: Já jsem s ní mluvil dneska, že by mi nějak přála, extra se říct nedá.
2: Ostatně před chvílí jsme to slyšeli.
0: Slovala jako zpratku a tak dále tam byly. No,
3: takhle hezky. Teda
2: jo, milá, byla vlastně je... milá, jsem čekala horší výrazy.
0: Přesně tak. To je vidět, že mám svátek. A už jste obdarovávali doma své nejmenší jmenovce? Jmenovkyně?
1: Děti.
0: Ano.
1: Jo. Já jo, koupil jsem deštník, to je teďka u nás největší šláger.
0: Deštník,
3: ale jo. To se hodí vlastně v tomhle počasí.
1: Ho, vlastně.
0: Ne, protože to říkáš dobře, my jsme byli totiž v léčkářství s Matyášem, že jo, s tím dvouletým. A první, co vzal do ruky, byl deštník, takový ten dětský.
1: No.
0: Takže to jako, už jsem si myslel, že kupujem deštník, pak ho odložil, ale jako druhou variantu, kterou si pak odnesl, košťátko.
2: On si vybral roztomilý smetáček.
0: Smetáček s lopatičkou.
1: To my už máme.
0: Máte.
1: Proto deštník.
0: Ale vy máte holčičku, víš? Já myslím, že tráví příliš času s jeho matkou.
2: Jo, je to krásné. No tak si to užijte.
0: Zvrátit.
3: Tak čau.
2: Ahoj. Evropa 2. 88.

0: Je 6, posloucháte Evropu 2 a za chvilku pro vás máme aktuální zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: V rytmu valčíku do studia Evropy 2 přitančila Lucka a my pro vás máme aktuální zprávy tady na Evropě 2.
2: Já neumím tančit, ale dobře.
0: Tak jestli jsi jenom přicházela a vypadá to takhle, no tak fantazie.
2: Dobrý, jo, tak dnes je poslední den pro zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Pokud nechcete riskovat úroky z prodlení, musíte mít daň uhrazenou nejpozději do půlnoci. Finanční správa letos rozeslala údaje pro zaplacení daně více než 4 milionům poplatníků. Stát očekává výběr z daně ve stejné výši jako v loňském roce, tedy zhruba 23,63 miliardy korun.
0: Ondro, zaplatil si za Spielberg?
3: Špilas je zaplacený, v pohodě.
0: V pořádku, tak můžeme dál.
2: Prezident Petr Pavel se opět vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka řekl, že pokud by se česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Teď už má slovo Zuzka.
4: V Terezíně začne oprava střech dvou objektů, které jsou v havarijním stavu. Na rekonstrukce historických budov dohlédnou kromě památkářů i vědci z Českého vysokého učení technického. Pomůžou s výběrem materiálů, řešením oprav vlhkých zdí a dalšími problémy při rekonstrukcích technických památek. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Návrh TOP 09 snížit věkovou hranici voličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda odmítla. Před zhruba 3 lety se k možnému snížení věkové hranice vyjádřil prezident Petr Pavel, který by ho pravděpodobně podpořil. Tehdy řekl, že mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi.
5: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kamion boural na D5 na Rozvadov na 122. kilometru za sjezdem na Stříbro a pozor také na pražském okruhu ve směru na Ruzyň na 23. kilometru na výjezdu na D5 se srazila 2 osobní auta.
5: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Na mnoha místech máme polojasno, večer má být ale podle meteorologů zatažený a může zapršet. Zítra pak bude opět oblačno až zataženo, pršet má později odpoledne v jeho západní polovině Čech a bude tepleji než dnes, naměříme 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše, teď už startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Po víkendu jsme zpátky.
3: A pozor, máme pro vás dneska soutěž, tak rozhodně poslouchejte.
0: Tady je Večer na maximum, díky, že ladíte, začínáme.
5: Evropa 2.

0: 6 hodin a 7 minut startujeme první červnový večer na Maximum Evropy 2.
1: 1.6.2026. Dneska mají svátek všechny děti. Tomu se ještě dneska jistě budeme věnovat.
0: Já myslím, že to je téma, které bychom mohli probrat i se Švancem za chvilku.
1: OK, dobře.
0: Jo, tak za chvilku na to vlítnem. No ale bude dneska i soutěž. Evropa 2 Comedy Tour.
1: No jo, to mám moc rád.
0: Ty o tom víš podrobnosti, jo. Tak taky to řekneme za chvilku.
1: Evropa 2 Comedy Tour se vrací. Máme jednu speciální, unikátní, letní, prázdninovou zastávku. Jo.
0: A vy k tomu můžete vyhrát krásné věci, hlavně teda lístky na Comedy Tour. No a k tomu, jak jste zvyklí, songy na přání, anebo taky song za trest.
1: To všechno je večer na Maximum mezi 18. a 20. tady na Evropě 2.

0: Švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2 večer na maximum, 1. červnový. Vítáme Švanciho.
2: Nazdar, ahoj. Nazdar. Dobrý den.
1: Tak co děti tvoje oslavili dneska ten Mezinárodní den dětí?
3: Tak oni samozřejmě tím, že žijeme dneska, že to na nás kouká vprava zleva, telefony, televize, tak samozřejmě moc dobře vědí, že mají svátek. Takže první dvě děti automaticky, že jo, tam se to přepošle.
1: Natáhli ruku.
3: Tam se to jenom přepošle. Ne, už ani natahujou, oni jenom pošli.
1: Aha,
3: tak to já udělám rád, ať si něco koupí jenom, vlastně.
1: Jenom pošli.
3: Jenom pošli.
1: QR kód, jo.
3: A osmiletá, což mířím vlastně k vašim malinkatým prckům, tak to je samozřejmě jako udělá radost, jakákoliv hračka a tyhle věci. To jako funguje. Nicméně vy to budete, kluci, jako s dětma slavit jak?
1: No, my už jsme to oslavili doma. Byla zmrzka.
3: Tě máte na zmrzlinu, jo.
1: Fakt, jo.
3: Klobouk dolů, že držíš ty děti takhle zkrátka.
1: Ale hoši, kopeček 50 korun.
4: To je, říkám, vy si žijete.
3: Ty jedeš naplno, ty tak utrácíš za svoje děti, to je až neuvěřitelný. Ježíšek podle mě co? Ten donese klíčenku na krk, ne?
1: Na krk.

0: 18.16, 1. června, pondělí, tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Pojďme na telefon 257-400-888 a pozor, je tady milník, je to první telefonát dneska, první telefonát tento týden a první telefonát v měsíci červnu.
0: Udělal jsi mi moc hezky na duši, že jsi takový to moje milníkování vzal i ty za své, to je hezký.
1: Neboli jsem ti to vyžral prostě.
0: Ne, to já jsem moc rád. Halo, kdo je součástí našeho Evropa 2 milníku?
2: Tady je Gábina, ahoj.
1: Ahoj, Gábi!
0: Ahoj, Gábi!
1: Ty jsi první, nejenom dneska, ale celý tento měsíc.
2: A já nevím, co je za milník, protože jsem zmáčkla telefon a už jsem vás neslyšela a nevím, co jste vlastně řekli.
0: Tak v tom případě pozor, jestli můžu poprosit pana Urbana, profesora Urbana, aby nám to zopakoval.
1: Gábi, ty jsi první telefonní přání, nejenom dneska, nejenom tento týden, ale ty jsi první v celém měsíci.
2: Jo. Tak to je skvělý.
1: To je super. Jsem rád, že sdílíš to nadšení.
0: Super, že jsi tak nadšená. My to úplně cítíme tu.
1: Jasně. No tak co ti můžeš zahrát?
2: Hele, když je dneska ten Mezinárodní den dětí, no, ten svátek dětí, tak já bych chtěla popřát dětem, mým dětem a všem dětem. Já totiž teď jedu z Brna, protože můj syn tam studuje a já jsem mu tam byla pomoc přestěhovat se z jednoho bytu do druhého. A u toho jsem mu ještě trošku smontovala nábytek IKEA, jako jo, takový to Lego pro dospělý. Takže výborný. Teď jsem na cestě domů a jdu, až přijedu domů, tak protože jsem taky sama ještě dítě, tak jdu navštívit mýho teďku do Alzheimer centra. Mm-hmm. Takže bych chtěla, abychom zahráli všem, kteří ještě mají děti, jsou děti a se o svoje rodiče, protože je to opravdu velmi, velmi náročný období. A jestli si můžu vybrat písničku, já nevím, jestli ji tam máte, protože nevím, poslouchám vás a moc to nehrajete.
0: No pojď to zkusit.
2: By to od zkusím to. Od Zuzky Navarový, Andělská, byla by tam.
0: Tyjo, to je pecka, počkej. Vím, že existuje verze s Paulem Garantem. Mimochodem skvělá teda.
1: To bys případně brala i s Polím?
2: Jo, jo, hele, beru.
0: Já to tady hledám, jo.
2: Dneska jsem tak v rauši, že beru všechno.
1: Jsi dobrá, že všechno stíháš a takhle to objíždíš. A mezi tím, co Petr hledá, tak mě ještě zajímá, jakožto člověka, který žil velkou část života v Brně, do jaké části se syn přestěhoval, kde bude bydlet?
2: Prosím tě, Pisárky.
1: No, Pisárk to má blízko na dálnici potom, že?
2: Jo, to jsem právě měla dobrý, protože ono bylo totálně ucpaný Brno, něco tam bylo na Mentláku, jakože nějaká...
1: Jasně.
2: Něco tam jako nějaká, nevím, nebezpečná hrozba, předmět, něco.
1: Jo, počkej, to jsem četl, že evakuovali gymnázium na Mentláku, že tam...
0: Něco se tam děje v tom Brně?
1: No, bomba. Prostě no, Brno je bomba.
0: Brno je bomba, no jasně.
2: Asi, já nevím. No, takže jsem vlastně byla ráda, že jsem hnedka skočila na dálnici a už jsem skoro doma.
1: Super.
0: Tak, muzika připravena, udělala si mi velkou radost, protože tohle je silná věc. Tak ahoj, děkujeme.
1: Gábi, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jo, děkuju, hezký večer, ahoj. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum Evropa 2, Zuzana Navarová, Pauli Garant, Andělská. Dobrý.
1: Dobře jste to vybrali. Můžete vybrat taky náš bank, ve kterém je spousta vstupenek a my dneska večer budeme rozdávat 4 vstupenky na akci Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night. Bude to v pátek 24. července v amfiteátru Loket.
0: Jo, možná pamatujete, je to tak rok a půl, kdy Evropa 2 jezdila svojí Evropa 2 Comedy Tour. Teď se k tomu ještě připojili DJové a zajistíme program na odpoledne, podvečer i večer. V podstatě tam s náma můžete být až do ranního kuropění.
1: Budeme teda konkrétní. Na západ Čech, do Lokte, za Evropa 2 Comedy Tour přijede Brzda Evropy 2, Nasty Arny Vojtáno a ty, Petr Zíbal.
0: Reprezentuji Večer na Maximum.
1: Děkuji.
0: Ano.
1: A DJ's Dance Night, kdo tam bude hrát?
0: Bude tam DJ Flux, Michal Burian a taky DJka Andrea Pomeje.
1: Ty uvidíš Andreu Pomeje?
0: Jo. To se všichni pomejeme.
2: Teda.
0: No a teď jde o to, že vlastně my to tak jako šikovně rozjedeme, budeme se společně smát, protože Brzda Evropy 2, respektive Comedy Tour, to není jenom jako stand-up. My vás vtáhneme do děje a v podstatě vždycky to říkáme i ve vysílání, že jenom dohromady jsme Evropa 2 a tam vám to ukážeme instantně přímo na místě.
1: Takže pokud chcete vyhrát 4 vstupenky na západ Čech, dolokte do amfiteátru 24. července, poslouchejte teď Večer na Maximum a jakmile zazní výherní song Vojtáno, tančím.
0: Ano.
1: Tak volejte 257 400 888, když budete třetí v pořadí, lístky jsou vaše.

0: Evropa 2 Comedy Tour a nep brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mámě ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ Night. 24. července v amfiteátru Loket.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za pár vteřin půl sedmé.
1: Jdeme na telefon 257-400-888, rádi splníme další vaše hudební přání.
0: Evropa 2, haló.
2: Ahoj, tady Lucka.
0: Lucko, ahoj, dneska druhá žena, vítáme tě.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát ke dní dětí mým třem dětem a dalším 24 dětem, kterým učím, jako třídní učitelka.
0: Mm.
2: A chtěla bych jim zahrát Mladíčka.
1: To je dobrý nápad. Mimochodem, to je jako shoda okolností. V sobotu v naší části Prahy bude taky dětský den, až teda v sobotu. A bude tam právě kapitán Demo pro děti jako dobrý interpret.
0: Jo, to určitě.
2: No.
0: A vlastně ten text té písně, já vás mám rád, i když mě už trošku začínáte, v naší verzi máme slát. Tak
2: no,
0: asi...
2: ono to trošku sedí na konec školního roku.
1: Už toho máš dost, že?
2: Tak jo, ale jako máme ráda.
1: Jsou to tvoje zlatíčka přece.
2: Ano,
0: jasně.
2: Ano,
0: i když tě teda trošku selou.
2: Ano, trošičku jo.
1: Tak tady je to pro tebe, pro děti, měj se krásně a hezký pondělí, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj, měj se hezky.

0: Pojď sem.
1: Zlatíčka, to se teď teda moc hodí. Evropa 2, večer na maximum.

0: Dámy a pánové, teď tady končí veškerá sranda.
1: My pro vás na Evropě 2 tento týden budeme mít něco exkluzivního. Něco, co se týká světového šampionátu ve fotbale, který začíná za 10 dní, 11. června.
0: 20 let tam naše repre nehrála. 20 let jsme nemohli doma u televize fandit. Což je škoda.
1: Ale ono fandit u televize je fajn, ale fandit přímo na stadionu, to by byla pecka.
0: Jo, my pro vás totiž máme lístky do Mexika, konkrétně na zápas Česko-Mexiko.
1: Ten zápas se bude hrát v Mexico City 24. června a v rámci Večera na Maximum Evropy 2 pro vás z Hisense budeme soutěžit o ty dvě vstupenky tento pátek.
0: Teď si to představte. Po 20 letech se naše repre probojovala na mistrovství světa ve fotbale. Hraje se to v Mexiku, v podstatě na druhé straně světa, a my vás dostaneme na staďák, kde v tom zápase s Mexikem bude podle mě úplně full, totálně narváno, a mělo by tam být na tom stadionu 90 tisíc lidí a vy.
1: A vy, jo, a vy.
0: A vy.
1: Já myslím, že chceš pokračovat. A vy, ty lístky můžete vyhrát.
0: Jo, a vy ty lístky můžete vyhrát. Soutěžit o ně budeme u nás v rámci Večera na Maximum pátek.
1: Ano, pátek. 5. června, aby jsme to řekli přesně, pátek 5. června, tento týden mezi 18. a 20. 100% někdo získá dvě vstupenky na mistrovství světa v Mexiku.
0: To je strašná paráda. Podrobnosti jsou samozřejmě i u nás na Evropa2.cz, tak tam mrkněte, a jestli byste u toho chtěli být, jestli jste fotbaloví fandové, to obecně bude zážitek na celý život.
1: Já se na to těším.
0: Tak musíte poslouchat.
1: Já teda budu koukat na televizi, ideálně teda na televizor Hisense, protože s ním si užijete špičkový obraz a zažijete fotbal jako na stadionu.
0: Takže v pátek, přátelé. A teď pozvánka na to, co se bude v Mexiku odehrávat. Míříme tam!
1: Olé, olé!

0: letíme do Mexika, olé! A vy tam můžete být taky, a to díky večeru na Maximum Evropy 2.
1: Česko versus Mexiko na mistrovství světa ve fotbale. Konkrétně 24.6. v Mexico City.
0: My tady máme dvě vstupenky a v pátek večer, tedy v pátek 5. června, je budeme rozdávat.
1: Pojďme se trošku naladit. Je teda pravda, že moc fotbalových ukázek, kde se vážně řve gól, a obecně, kdyby naše repre vyhrávala, těch moc nemáme. Ale našel jsem tady jednu.
0: Ale dlouho si hledal.
1: Dlouho jsem hledal. A našel jsem jednu z Eura 2-4, kdy jsme porazili Nizozemsko. A tehdy, jestli pamatuješ, já si pamatuju, že jsem měl před maturitou. A na ten zápas jsem koukal. My jsme prohrávali 2-0. 2-0. Nic nenasvědčovalo tomu, že bychom Nizozemce porazili. A nakonec jsme jim dali trojku.
0: No, to se říká, že je jeden z nejlepších zápasů české fotbalové reprezentace v historii.
1: Tak pojďme se naladit.
2: Poborský, Baroš.
3: Teď to chtělo přihrát Karlovi do běhu. Teď to chtělo o chviličku dřív.
2: Heinz.
4: Gól! Česká republika vede 3-2. Marek Heinz předutil Van der Sára k výbornému zákroku, jenomže Karel Poborský využil odraženého míče a naservíroval před prázdnou branku. No to je večer.
1: No.
0: No, tak snad i letos se dočkáme nějakého pěkného zážitku.
1: Tak v pátek dva lístky Evropa 2, Hisense, Česko, Mexiko. To bude velký.
5: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Charlotte Gott. Evropa 2 večer na maximum, už 2 minuty po 6:45.
1: No, nejvyšší čas, aby jsme rozjeli song za trest. Takže máte možnost poprvé v rámci tohoto měsíce potrestat někoho, kdo vás naštval.
0: Dejte vědět, navíc i po víkendu mohlo se toho stát hodně. 257 408 888.
1: Pro koho bude song za trest? Berte telefon, vytáčejte a objednejte song za trest Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, je tady první červnový song za trest.
1: Tak kdo se do toho opře jako první v červnu, haló?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, komu přejeme dobrý den?
2: Karolina tady.
0: Ahoj Kájo, tak povídej pro koho a proč chceš zahrát song za trest?
2: No pro holuba, protože mi pokakal moji houpačku.
0: Houpačku?
1: Ne.
0: Jako přímo to sedátko, jo. Kam se má člověk sednout.
2: Jo.
1: A ty jsi to jako viděla přímo, jak se trefil?
2: Ne, to se neviděla, ale chtěla jsem se pak pohoupat a nemohla.
0: No a všimla jsi dřív, než ses posadila?
2: Jo, to jo.
0: To jsi dobrá.
1: Já totiž, jenom jestli to nebylo falešní obvinění, víš, že to mohl být ještě jiný pták.
2: Ne, to byl holub.
1: Tohle byl holub.
0: To poznáme, ne? Podle rozboru, jak vypadá holubí trus, to víme.
1: Jasně.
0: No, no a asi jsi to teda nějak utírala, nebo jak jsi to vyřešila?
2: No, trošku.
0: Jakože to nešlo?
2: No, to nešlo, no.
1: No počkej, já to měl jednou na autě. Mě to vyžralo lak. Je teda pravda, že jsem to tam měl třeba týden a bylo to nějaký agresivní a fakt jsem tam měl normálně flek v tom laku. Takže s houpačkou to udělá taky velký věci.
0: Nepříjemné, velmi nepříjemné. Můžeš teda tomu holubovi přes éter Evropy 2 něco vzkázat? Pojď mu to naložit.
2: No tak příště si vyber jinčí houpačku.
1: Přesně.
3: Song za trest.
1: Tak navíc ti holuby by to měli dělat doma, ne? Ne, nikde venku.
0: V holubím domě.
1: No jasně, v holubím domě, přesně. Tak tady je dnešní song za trest na Evropě 2.

0: Pro holuby jsme dneska hráli song za trest na Evropě 2. Bylo to od posluchačky Káji pro jednoho konkrétního holuba, který se posadil na její houpačku a tam vykonal potřebu.
1: Jo, jo. A bylo to asi monstrózní, protože to prý nešlo ani pořádně utřít, odstranit, takže se to řešilo dlouho.
0: Já už bych to nerozmazával tady. Zbytek vysílání budem vrkat a budeme čekat na výherní song.
1: Jo, a můžeme vrkat společně na Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Night. Jakmile zazní Vojtáno a píseň Tančím, to se tak nějak hezky hodí, točte Evropu 2 a máme pro vás 4 vstupenky.
0: Tak držíme palce, poslouchejte Evropu 2.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 19.03, to je přesný čas a na Evropě 2 pokračuje Večer na maximum s Ondrou a s Petrem.

0: 7.7. 1. června, pondělí, večer na Maximum na Evropě 2.
1: My už jsme zhruba před hodinou s naší posluchačkou naťukli to, že v Brně bylo dneska odpoledne uzavřené Mendlovo náměstí, což je poměrně významná dopravní tepna v centru Brna. A já už tady o tom čtu podrobnosti. Představ si to. Policisté dneska řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí v Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia.
0: Jo, jakože tam někdo třeba nechal batoh a nehlásil se k němu. Nevíme, krabici.
1: Přivolaný pyrotechnik zneškodnil předmět robotickým vodním rozstřelovačem, nebezpečný podle něj nebyl. A já přemýšlím, jaký školní předmět oni asi zničili. Matematiku? Nebo vlastivědu?
0: Rozstřelili to robotickým ostřelovačem.
1: Jaký předmět by si zasloužil zneškodnit v českém školství?
0: Myslím si, že bychom se asi shodli na matematice.
1: Já bych dal chemii. Chemii.
0: Jo!
1: Šílenost.
0: Matematika to má spočítaný, ale teda chemie.

0: Ne, tohle ještě není Vojtáno a jeho single Tančím, který je dneska výherním songem na Evropě 2.
1: No ale zazní už brzo, tak buďte ve spojení. Teď vás ale vezmu do milánské nákupní galerie, která se jmenuje Viktora Emanuela II. To je krásná nákupní galerie, kde mají na zemi takovou mozaiku. A v té mozaice uvnitř je takový jakoby znak nebo erb, dalo by se říct, bíka. A ten bík tam má vidět i to, co z něho toho bíka dělá. Rozumíme si.
0: Má bík všechno? Není bík?
1: Jo, to je vůl potom.
0: Jo, to je vůl, ano.
1: To je vůl, jo. Ty vole. To je bík, bík má všechno.
0: V pořádku.
1: Jo.
0: A je to tam vidět?
1: Je to tam vidět. No a ti, kteří navštěvovali tuhletu nákupní galerii, si řekli, že když na tom, co z toho bejka dělá, udělají otočku třikrát dokola, jakože tři piruety, no tak budou mít štěstí.
0: Aha.
1: No a teď se tam všichni točili na něm,
0: aha,
1: až mu ho úplně jako vytočili a udělali tam džůlek a teď ho musí opravovat.
0: Aha.
1: No. Chudák takhle dopad.
0: Chudák, takhle mu ho vošoupali.
1: No, to když si vezmeš, tak vlastně ten chlapeček František s rybou ve Františkových lázních.
0: To je nějaká socha.
1: To nevíš?
0: Já jsem tam nebyl.
1: Tam se léčí neplodnost.
0: Aha.
1: No.
0: Ve Františkových lázních.
1: Hmm. Aha. Františkovi lázně. No a tam je chlapeček, který jako tak čůrá. A já jsem si vždycky myslel, že se mu má šahat na pindíka, aby se to povedlo a ta paní otěhotněla. A teď jsem se tady dočetl, to je pro mě zklamání, že prej se šahá na levou nohu. Zajímavý teda je, že má ale ošoupanýho pindíka. Večer na maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum. Půjdeme na telefon, můžete vybírat muziku.
1: 257-400-888, číslo sem k nám. Kdo to bude tentokrát?
2: Dobrý den, tady Maximilian.
1: Dobrý den, Maxi, ty jsi měl svátek v pátek.
2: Jo.
1: Tak všechno nejlepší zpětně.
0: Zpětně ti gratulujeme. A co ti můžeme zahrát?
2: Asi... Poradí, cože chceš v Mire?
0: Miraje?
2: Jahodu. Jahodu prej.
0: Dobře. No, jahody teďka dozrávají, takže to je akorát vlastně, to je sezóna.
1: Já chci na samozběr.
0: Můžeš.
1: No.
0: Můžeš. Začneme samozběr tady v éteru. A pro koho bude ta první jahoda?
2: Hele, teďka, když mi to brácha poradil, ježišmarja, tak asi pro bráchu a všechny Maximiliány, co měli v pátek, svátek.
0: Ale co se tam stalo, Maxi, ty jsi spadl, nebo co?
2: Ne, spadlo mi koloběžka.
0: Je, koloběžka.
1: Tak dávej bacha, ahoj.
0: Čau.
2: Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Jahody, šlehačka, večer na Maximum Evropa 2.
2: Pojďme udělat ještě sladkou tečku za hokejovým mistrovstvím světa. Včera se odehrálo finále a dneska ještě vyplouvají na povrch zajímavé skutečnosti. Tak zaprvé šéf švýcarského hokejového svazu rezignoval. Vem si to, Švýcaři jsou druzí, mají stříbrné medaile a šéf svazu rezignuje. To se u nás jako nestane.
1: Důvod asi to, že byli třikrát ve finále a třikrát jim to nevyšlo.
2: K tomu se chci dostat, oni byli dokonce víckrát ve finále, ale ještě než se k tomu dostanu, protože to je pointa toho vstupu. Tak co je zajímavý, tak Finové vyhráli 1-0 v prodloužení. Ten vítězný gól dal útočník Konsta Helenius. Měl v hledišti celou rodinu. A maminka, jeho maminka, když dal ten vítězný gól, omdlela v tom hledišti. Jí zvedali ze země, mezi sedačkama jí zvedali.
1: Tak to je teda super. To jsou fakt ty nejsilnější emoce. A je v pořádku, předpokládám.
2: Je v pořádku, užívá si oslavy se synem. No a vlastně ta hlavní pointa, jak říkáš, Švýcaři prohráli finále třikrát za sebou, celkově už po páté.
1: No protože 24 jsme je vyklepli my v Praze, ano. 25 je vyklep Amerika. No a teď je vyklepli Finové.
2: Celkově po páté, oni mají 5 stříbrných medailí a ani jednu zlatou, ještě nikdy to nedokázali. A myslím si, že to má dopad vlastně pro celý svět, pro nás, pro všechny. Protože já, když jsem včera viděl obličeje těch hokejistů, těch trenérů, těch fanoušků, no vlastně, když jsem viděl ty hořké ksichty všech těch Švýcarů, tak oni od teď budou vyvážet jenom hořkou čokoládu. A to je problém.
3: Večer na Maximum.
1: A není tohle náhodou soutěžní signál, pokud chcete na Evropa 2 Comedy Tour?
2: Vidíte, Švýcaři nic nevyhráli a vy vyhrát můžete.
1: 4 lupeny.

0: Soutěžní signál pro vás všechny, kteří byste chtěli na Evropa 2 Comedy Tour a DJ's Dance Nights Evropou 2.
1: Bude se to konat 24. července v amfiteátru Loket, takže západ Čech, a bude to nabitá sestava. Evropa 2 Comedy Tour reprezentuje hlavně brzda Evropy 2, takže Nasty, Arny, Vojtáno, a budeš tam i ty, neboli Petr Říbal.
0: Já to tak jako moderuju, já to zastřešuju, jestli je to ten správný výraz, a vlastně se na kluky strašně těším, protože oni v rámci brzdy, v rámci Comedy Tour dokážou vymyslet spoustu věcí a hezky to funguje s těmi, kteří na to přijdou. Někdo dostane 4 lístky zadarmo, ale oni dokážou na základě slov, který lidi vymyslí. A teď samozřejmě si umíš představit, jaký bejkárny, jaký nesmysly lidi dají dohromady, tak oni na základě toho složí písničku a jsou to fakt pecky. Třeba.
1: No a po tady té improvizaci, po těch stand-upech, po těch vtipech, které zazní, se to přehoupne do Mejdanu, bude tam party, hrát budou Michal Burian, DJ Flux a taky DJka Andrea Pomeje.
0: Tak to všechno dohromady Evropa 2 Comedy Tour, DJ's Dance Night. Pojďme si říct, že to je v pátek 24. července amfiteátru Loket. Prostě nádherný letní amfiteátr.
1: Tak, kdo je třetí v pořadí a kdo bude mít 4 vstupenky,

0: pravda.
1: No ne, kdyby byl posluchač z Ostravy, tak jsem to myslel.
0: No jasně, no. A nebo kdyby to bylo v Ostravě.
1: Tak, no tak je to hotový, no tak, máš 4 vstupenky.
0: Gratulujeme. Takže se uvidíme. Já mám strašnou radost, že máš taky takovou radost.
2: Mám.
1: Tak si to užij.
0: Tak jdeš na drátě, jo?
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a vy všichni ostatní, kdybyste chtěli vyrazit za námi, tak stačí mrknout na ticketportal.cz.
1: Ukaž, jak ty se těšíš na to vystoupení.
0: No jo, těším se, no. Má je to sranda. To bude taková hlína.

0: Czech Republic, AMBR und Europatria.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
3: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa de Vier.
4: I can do this with my eyes.
5: Europa 2.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.
9: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Večer na Maximum Evropa 2, 4 minuty po půl osmé.
1: Jdeme na telefon 257-400-888. Je to song na přání. Lístky už máme dneska rozdané, teď rozdáváme songy.
0: Radost. Haló, kdo tam?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Ondřej.
0: Ondra, to je ale krásný jméno.
1: Ondřej, prosím, řekni nám, co ti můžem zahrát.
2: Tak Sweet Chile na léto.
1: No jasně, jasně. A chceš to někomu věnovat?
2: Asi ne, no komu.
1: Dobře, a jak ses měl dneska, jaký bylo pondělí?
2: No, mě bylo špatně, takže nějaký.
1: Je, a ještě mi teda řekni, když ti bylo špatně, tak dostal jsi nějaký dárek ke dní dětí?
2: Zmrzlinu.
1: No, a pak ti bylo špatně.
0: A pak ti bylo špatně, super.
2: Ne, potom jsem nejel
0: to. Jo, po zmrzlině se ti udělalo líp.
2: No.
0: Když to je převratná medicína, tak jo. Měj se hezky, hrajeme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Za chvíli 7:45 a před námi Last Call Evropa 2 večer na Maximum.
1: Poslední možnost nechat si dneska večer zahrát song na přání, třeba ještě pro vaše děti, když dneska mají ten mezinárodní den.
0: Haló?
2: Ahoj, kluci.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo tam?
2: Tak to, jak se máte? Tenčo a Ondra. Já se vám dovolil vám, tak jsme to zkusili ještě jednou.
1: To super, my se máme skvěle, díky za optání, jak se máte vy?
2: Ale jo, fajn, jsme spolu s Ondrou v autě, jedeme domů teď.
1: A my vám k tomu můžeme něco zahrát, co to bude?
2: Tak třeba Forita Stelu, protože to je naše, moje dcera.
1: Od Přejemi Forejta Stelu, to jsem dlouho neslyšel.
0: Stelo, podváš se polečence.
1: Máme to tady, takže je to pro dceru, jenom pro ní.
2: No, i pro nás. Tak
1: jasně, jasně.
2: Pro rodinu.
1: Jasně, jasně. No tak jo, šťastnou cestu, užívejte a díky, že posloucháte. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky, ahoj. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: Šerek Forejt a kapela Nebe se dostali do éteru Evropy 2.
1: Stelo, podobáš se palačince, bylo to od naší posluchačky pro její dcerku, protože právě ona se jmenuje Stella, tak obecně bychom to věnovali všem Stelám, všem dětem a to bude naše téma i se Švancim.
0: Rozhodně, když Švanci, on sám je takový děcko ještě pořád.
1: Navíc, hodně dětí má, on je dítě.
0: Jo, no. To je prostě téma na probrání. Tak jo, Petr Švancera a rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2, večer na maximum, 1. červnový. Vítáme Švanciho.
2: Nazdar, ahoj.
1: Nazdar.
2: Dobrý den.
1: Tak, co děti tvoje oslavili dneska ten Mezinárodní den dětí?
3: Tak oni samozřejmě tím, že žijeme dneska, že to na nás kouká vprava, zleva, telefony, televize, tak samozřejmě moc dobře vědí, že mají svátek. Takže první dvě děti automaticky, že jo, tam se to přepošle.
1: Natáhli ruku.
3: Tam se to jenom přepošle. Ne, už ani natahujou, oni jenom pošli.
1: Aha,
3: a tak to já udělám rád, ať si něco koupí
1: jenom,
3: vlastně.
1: Jenom pošli.
3: Jenom pošli.
1: QR kód.
3: A osmiletá, což mířím vlastně k vašim malinkatým prckům, tak to je samozřejmě jako udělá radost, jakákoliv hračka a tyhle věci. To jako funguje. Nicméně vy to budete, kluci, jako s dětma slavit jak?
1: No, my už jsme to oslavili doma. Byla zmrzka.
3: Tě máte na zmrzlinu, jo.
1: Fakt, jo.
3: Klobouk dolů, že držíš ty děti takhle zkrátka.
1: Ale hoši, kopeček 50 korun.
2: Říkám, vy si žijete.
3: Ty jedeš naplno, ty tak utrácíš za svoje děti, to je až neuvěřitelný. Ježíšek podle mě co? Ten donese klíčenku na krk, ne?
2: Na krk.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Pondělní večer na maximum je ve svém finále.
1: Díky, že jste byli s námi a zase zítra od 18 hodin se slyšíme na Evropě.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili, Zorko.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice.
9: Europa 2.

slyšíš na Evropě 2 je to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Beats for Love. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2 Comedy Tour a NEP Brzda naživo.
1: V zábavním parku, že budeš koukat na robota, jak metá salta a budeš říkat, hop.
0: Evropa 2 jede za tebou. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal ti rozhýbou bránici už 24. července v amfiteátru Loket.
1: Já napíšu mámě ještě.
0: A ty budeš s Evropou 2 u toho. Zahraj si každý den o 4 lupeny na Evropě 2. Může to přijít kdykoliv. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Night. 24. července v amfiteátru Loket.

Vyvez z Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Slyšíš na Evropě 2 to, co tady celou dobu pode mnou hraje. Runway. Víc po vás. První 4 červencový dny v Ostravě. Exkluzivně s Evropou 2.

Musiker. Udege. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.

0: Ευρώπη 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky, kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už za dva dny v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já tě zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.

Vyvez s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

Vive s Evropou 2 partu na festiák. Když si tento týden denně okolo oběda pohlídáš na Evropě tenhle song a zavoláš nám, odměníme tě 4 lupenama denně na nejpohodovější festiák se skvělým jídlem a nadupaným line-upem. Přihazujeme i plac pro stan zadara. Fingers up! 19. a 20. června v Mohelnici. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Naše pravnoučata neuvěří, že jsme na takovýhle úlety chodili do kina.
1: Na tohle se připravuju roky.
0: Biják tak ulítlej, že ulítlejší už ani bejt nemůže.
2: Jsme zpátky!
0: Je prostě trochu děsnej.
2: Proč jen trochu?
0: Děsnej biják Scary Movie.
3: Matroš.
0: Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.
4: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Pane doktore, mívám šílený sny, kde mluví tygři a ještěrky. Kosmický lodě lítají skrz prastarý hrady a meče se chovají jako Teslova inertní plynová výbojka. Je to se mnou zlý?
1: Ale není. Zajděte si do kina na Vládce vesmíru. Ti vás už vykurírujou.
2: Vládci vesmíru. Už od zítřka v kinech.
3: It just makes you sound a little very crazy.
2: Exkluzivně s Evropou 2.